0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity.

hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
1: Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
2: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
1: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
2: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
1: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: To je to tvoje malování z dušných zámků. Malování.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na stráčky.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
4: Přijdu kdekoliv, sléknu se kdekoliv, no to ne.
5: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
4: Protože si pořádně manžel vrznul.
6: Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v vetrenkách v klidu.
5: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
4: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
7: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Tak hlasitost tak akorát, myslíme, že jsme připraveni, ale jenom si to myslíme. Lenče a Radim, Rádio Čas a pomalu startuje Dobré ráno Moravo.
1: Velmi pomalu.
0: Tak dobře, budeme, víš co, velmi pomalu
1: mohli
0: dneska.
1: Mohli bychom jako velmi pomalu.
0: Velmi, já jsem moc akční, tak dobře, takže ještě jednou.
1: Krásné ráno vám přejeme.
0: Dobře, takže krásné ráno. 8. červencové v roce 2026. Do kalendáře se nedívám a dokonce ho ani nevidím, takže k svátku popřejeme za chvíli. A čerstvé informace pro vás bude mít za chvíli
1: Kristýnka Kubánková.
0: Tak to máte i se Zootropolisem a pojďme na nový den.

0: Víčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Řidiči, s komplikacemi v tuto chvíli počítejte, pokud projíždíte Zlínem, konkrétně na třídě Tomáše Batě a na třídě 3. Května. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější.

0: částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíše pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumíně otevřeli nové chráněné bydlení. Moravskoslezský kraj dokončil přestavbu rodinného domu, který nyní slouží lidem se zdravotním postižením. Více nám k tomu řekl náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
2: Jednalo se o rekonstrukci. Rekonstrukce stala 19 milionů korun. Z toho 15 milionů jsme získali z Národního plánu obnovy. Toto zařízení je určené pro 6 klientů. Je to zázemí rodinného typu, co znamená, že tito lidé jsou tu opravdu doma. Co je fantastické, tak je to prostředí. Je to vesnické prostředí a je to dům se zahradou, ze vším všudy.
0: Nové bydlení nabídne bezpečné zázemí a větší samostatnost v běžném životě. Ve Zlíně nově funguje takzvaný Baťa pas. Jedná se o turistickou novinku, která propoje významná místa spjatá s odkazem Tomáše Bati a nabízí do nich zvýhodněné vstupy. Navštěvníci se tak mohou podívat levněji například do památníku Tomáše Bati nebo Čiperovy vily.
1: Rádio Čas, sport.
0: Nasazené jedničky Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová postoupily na Wimbledonu do čtvrtfinále 4 hry. Dohrála naopak Linda Nosková, která se Slovenkou Šramkovou nestačila na česko-polský pár Sesková-Piterová. Dnešní den bude převážně polojasný až jasný a teploty se budou pohybovat od 19 do 23 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.

0: Rokujete. Dobré ráno, Moravo, s rádiem Čas pomalonku startuje Lenča Líšková.
1: Radím se Bysla Bednář.
0: A ještě jedno jméno, teda takhle dneska řekneme více jmén, ale ještě jedno nebo dvě jména v kalendáři, komu dneska popřejeme svátku.
1: Je to jméno holčičí a je to nejznámější hra od Henrika Ibsena.
0: Nora.
1: Ano.
0: Nora, přesně tak. Je pravda, protože ty víš asi víc než já, že se někdy té hře říká taky domeček pro panenky.
1: Ano.
0: Říkávalo, jo, dobře. Mě tenkrát, když si kdo si napálil, takže od té doby si to pamatuju. Krásné jméno. A mám pocit, že u jako aktuálních maminek nebo současných maminek málo používané. Přitom jako...
1: A jsme začali tak umělecky, já jsem jako nečekala, že to dáš na první dobrou.
0: Noru?
1: No.
0: Ibsena mám rád. Jako několik her ty mi hodně baví, no.
1: My úplně tak začínáme, tak jako... Udělalo
0: ti to radost, jo?
1: Udělalo mi to, vnitřně mě to potěšilo.
0: Mimochodem, ty chystáš dnešní Víš, nevíš, no. A ještě jako máš dodělky, nicméně jako trošky té kultury se taky dočkáme, jenom ať vím, protože nezahrneš nás sportem, jo?
1: Ne, sport tam nebude, ale jako teda nic moc dneska.
0: Z každého něco, jo?
1: No,
0: klidně
1: asi
0: tam
1: tak.
0: Přihodí nějakou univerzální.
1: Jo, klidně.
0: Vždyť jsou prázdniny a podobně. Tak jo, 2 minuty po 6. Rádio Čas, ty, které milujete, a tato není výjimkou.

0: Prší, prší, jen se leje, tady alespoň v Ostravě nebo v okolí, tam, kde prostě jezdíme do práce, do té naší hlavní centrály Rádia Čas, takže nevíme, jestli máte takhle po ránu suchý odchov, nebo jste někde na druhé straně naší modré planety, takhle. Máte 30 ve stínu a válíte se po pláži. Všude tam hrajeme hity, které milujete.
1: Ale neradi.
0: Počkej to, že nehrajeme, nebo že bys tam byla taky radši?
1: Že bych tam radši byla.
0: A mimochodem, protože ty jsi hodně cestovací v tom slova smyslu, jako poznávací a pořád nová místa, dokážeš se tak jako vyplajznout na pláž, jako ta, já nevím, jak se tomu říká, musí ležet tam jako želva, nebo...
1: Nebo v účastnících...
0: Vorvaň, nebo jako vorvaň a podobně, jo?
1: V účastnících zájezdu skvělá Eva Holubová říkala, ležíš tam jak vyvrhlý vorvaň.
0: Ano, tak to je ono, to je ano. Přesně ono.
1: Já se vorvaním ráda, ale vydržím to chvilku. Ale je teda pravda, že když jsme byli v Tajsku v takovém jako rezortu, tak tam mi to šlo. Tam to bylo fajn. Tam jsme se tak vorvaněli všichni.
0: Pardon, já jsem se napil vody, takže jsem nemohl tam zavčas reagovat.
1: Takže jak kde, ale třeba když jsem v nějaké cizí zemi, tak my jsme třeba cestovali ten měsíc nebo 3 týdny jsme cestovali hodně a pak jsme se vyvrhli. Takže...
0: Pak jste se odměnili, takzvaně.
1: Jsme se odměnili. Takže vždycky tam musí být ten kontrast. To
0: chytáš bronz nebo čteš knížku, posloucháš muziku, když jsi teda vyvrhla?
1: Já a bronz?
0: Jo, pardon.
1: Já z Rudnu a Oloupu.
0: To znamená nad tebou nějaký ideálně jako deštník nebo slunečník a
1: ano,
0: podobně?
1: Ano. Když je nějaká knížka a nebo třeba jenom spím.
0: Takzvaně vypnu to.
1: Tak úplně. Já se dokážu úplně, jako, ale úplně rozpustit.
0: Řekněme to takhle, můžete to zkusit praktikovat až na jedinou výjimku, pokud nás posloucháte za volantem, jo? Tam se soustředit na jízdu, zvlášť v tomhle počasí. No a za chvíli vlastně ty jsi mi něco připomněla,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano, mimochodem za chvilku, když jsme u toho volantu, nevím, proč mám tuhle asociaci, tak mě napadlo, že mi včera Ráďa psal, připomeň mi ráno alkoholická, tak já jsem velmi zvědavá.
0: No ona je to jedna metoda, o které jsem slyšel v jednom rozhovoru, vlastně se to netýká nikoho, koho známe, díky bohu, ale teda... Klobouček. Tak budeš hádat.
1: Tak já se těším.
0: Potom, ano.
1: Dobře.
0: Hezký nový den, srovnáme si čas 6.08.

0: Příjemné ráno, je středa, což je celkem zajímavý věm, protože já mám pořád úterý, ale opravdu je středa s datem 8. července.
1: Tak vlastně je to takový dobrý omyl vzhledem k tomu prodlouženému víkendu, protože teda tomu předchozímu, protože ten další se už blíží, takhle.
0: No ale já jsem pořád zmatená jak lesní včela. Mm-hmm. Já jsem včera žila celý den v tom, že je pondělí.
1: Mm-hmm. A počkej, jako i v rámci plánu a různých schůzek a tak dál, doufám, že ne.
0: Ne, tak to ne, tak naštěstí jsem neměla žádné jako důležité schůzky, ale večer jsme se sešli s Marťou u stolu a říkám, no tak na to, že je pondělí. Jo, a tak nějaké taková pravidelná cvičení a podobně, tak to úplně jsem rozhozená z konceptu.
1: Optimistická zpráva pro všechny, pozítří už je pátek, jen tak na okraj. Jo,
0: to je nejlepší. Tak a já se těším na tvoji historku, protože Ráďa sliboval, že řekne něco o alkoholické.
1: Jo, přesně tak. Mimochodem nebudeme si z toho brát návod, je to opravdu jenom zajímavost a dokonce jsem řešil, jako jestli to mělo padnout v tom rozhovoru. Pouštěl jsem si, normálně jsem scrolloval a našel jsem takový trošku delší rozhovor, vzpomínky a nechci ani jmenovat jedné takové známější dámy, která byla redaktorkou velmi známého časopisu na přelomu 80. 90. let, jo. No a teď vzpomínali prostě na své kolegyně, jenom vzpomínali na své kolegyně a potom zmínili jednu, která dokonce byla potomkem jednoho slavného autora nebo autorky, to taky nebudu jmenovat, protože mi to přišlo zvláštní, že oni to tak jako všechno vypráskli, že to bylo až takové jako na hraně, no. No a říkali, a ona pila, jo, tak a, ale teď jak pila? To bylo hodně zajímavé, protože ona prý jako všechno si plnila, byla to fajn ženská, akorát na konci každé směny byla durch, ale úplně durch a oni pátrali, protože nikde žádné flašky, nikde nic a nakonec, já začnu teda z konce, zhruba po půl roce nebo po roce se lidé v tom domě, protože v těch jako nižších patrech bydleli lidé, tak se začali stěžovat, že se nemůžou dostat do světlíku, otevřít okénko do světlílku, protože bylo zaházené flaškami od vodky.
0: Mm-hmm.
1: No a nakonec se přišlo na to, a teda jako klobouček před tou českou náturou, že se najdou, ta dáma si každý den přinesla do práce růži a tu růži dávala do vázy. Ale v té váze nebyla voda, ale byla tam vodka a ona pravidelně usosávala podobně. Já teda nevím, jako jestli vlastně tu... Jestli tu růži tímto jako, jak se tomu říkáte, ten
0: zakonzervovala.
1: Ano, nabalzamovala nebo ne. Mm. Nebo pokaždé to byla jiná růže, ale jako klobouček, protože jsem slyšel o různých metodách, ale tohle to jsem ještě ne, jako mhm.
0: Jako, no mě to nepřekvapuje.
1: Jo, znáš podobné?
0: Tak znám ty metody a to by člověk nevěřil, kde všude se dá ten alkohol schovat a jak ten člověk opravdu to potřebuje a musí, tak tam prostě těch nápadů spousta.
1: Ano, přesně, ta fantazie se projeví. No. Kamarádka z divadelního světa.
0: To samozřejmě
1: světa.
0: Není veselé, jo? Ale
1: ne,
0: jenom
1: ne,
0: jako
1: říkám,
0: opravdu...
1: jako nebrat si návod, ale opravdu ta kamarádka z divadelního světa říkala, že měli, myslím, že dramaturgyni, která vlastně nepila a každý den měla jenom takovou tu známou limonádu z Ameriky, která začíná na S, jo? A pak se zjistilo, že ji nemá, že prostě jenom naplněná jiným obsahem, jo? Protože na konci každé zkoušky byla taky horka podobně, no. Takže schovávačky všeho druhu. Lidi, prosím vás, není to návod, ale tak jako ceníme jako ty lidské nápady.
0: Jako originalitu. Uhum, uhum. Do vázy, ale to by mě třeba
1: na dámu
0: z růží
1: nikde nezapomenu, no.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které

0: O vlnách Rádia Čas posíláme muziku, hity, které milujete, a po našich sociálních sítích, konkrétně třeba po Instagramu a Facebooku, nové video za ranní dvojku je vyloženě z partnerského života, jmenuje se Zkušený manžel, možná Zkušený muž, tak já nevím, co k tomu říct, týká se fenoménu hádek, no. Máš ráda hádky? Protože já třeba fyzicky nedávám absolutně, Lení.
1: Jak kdy?
0: Pročistí někdy vzduch?
1: Tak já bych se třeba někdy taky ráda pohádala.
0: Nejde, že?
1: Ale Marta se rád nehádá. Ale já nevyhledávám to, ale někdy upustit páru, ale myslím takovým jako bezpečným způsobem, že to není, že toho člověka chceš, já nevím, něco, ale že prostě ta emoce jde ven, tak to je někdy fajn. Mm-hmm. Jakože někdy bych tak potřebovala do toho jako to napálit.
0: Dobře, takže Lenči a vlastně de facto ani mě se to jako moc netýká to video, ale vy se v tom asi poznáte, takže ještě jednou Facebook, Instagram, když tak ho pošlete dál, stejně jako my pošleme čerstvé horoskopy dneska s datem 8., že jo?
1: Ano, 8. července jsem zvědavá, co tam bude, včera jsem měla erotiku, tak kam se posunu dnes?
0: Schválně, já se zaměřím.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude emočně hodně výbušná. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty souladné, tak i ty opačné. Dít se tady toho bude hodně. Připomínat to bude italské manželství, takže budeme oscilovat od úžasných hlubokých zážitků a prožitků k divokým hádkám, zkouškám a omezením. Nudit se tak rozhodně nebudeme. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou velmi akční. Váhy mohou pociťovat velké vnitřní pnutí a vodnáři budou řešit své citové vztahy. Rybám se může skvěle dařit v sebeprosazení. Radci budou hýřit energií a štíři by měli zažívat zvýšenou citlivost a vnímavost. Střelcům bude vše růst pod rukama. Berani mohou řešit domácí komplikace a lvy budou velmi silně projevovat své emoce. Pany prosadí vše, co budou chtít. Kozorozy mohou projevovat velkou sebestřednost a býci budou ve své komunikaci velmi přesvědčiví. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Dobré ráno, Moravo.

0: Jedna za druhou hity, které milujete, a nový den se pomalu rozjíždí. Hele, teď bylo 6, teď jsme se jako tak ještě protahovali a za chvíli skoro 6:30. 6:24, Lenča Radim, to zůstává.
1: Já jsem tak nějak v iFru dělání víš, nevíš, takže by mě zajímalo, dám ti hned první otázku, kdo je to homosexuál? Ale no tak.
0: Vždyť jsme zlatí, že to je hezké, no to propojení mě to taky zaujalo. A pozor, dobře, přiznám se, nevěděl jsem to a trošku jsem doufal, že se dozvím jako nějakou novou praktiku, ale takhle, ona to praktika je, ale ne taková, kterou byste chtěli zažít. Já jsem se tě chtěl zase zeptat, jako protože přece jenom si mi prozradila, že na nic.
1: Že co?
0: Tak pár mužů, to zní divně.
1: Pár mužů to.
0: Jsi za život potkala, to, ale vyznělo to divně, ano, přesně tak, ale na homosexuála si narazila, aniž bychom ještě prozrazovali pointu?
1: Ne.
0: Díky bohu za ty dary, no.
1: Ne, nikdo tak se ke mně stěhovat nechtěl.
0: Ale prosím tě, tak vysvětli mi a hlavně, proč mi to říkáš taky?
1: No, protože je dokázáno, nebo nová studie ukázala, že počet homosexuálů se zvýšil o 50%. Prosím vás, homosexuál je člověk, který vstupuje do vztahu pouze za účelem se k vám nastěhovat nebo mít levnější bydlení, ale ne za účelem lásky. Ale když se na tom vtipne, já jsem tu zprávu totiž viděla už včera. A já, jak jsem scrollovala na mobilu, tak jsem v té rychlosti četla, že počet homosexuálů se zvýšil o 50%. A první myšlenka, která mě napadla, byla, řeknu to zítra Ráďovi, bude mít radost.

0: rostou si ceny bydlení, energie a podobně, takže někdo raději si najde partnera, než by si platil vlastní byt.
1: Takže vlastně takový, ne předchůdce, ale následovník za našich časů, jak vzpomínali babičky, sňatkového podvodníka, že jo?
0: Ano, tak trošku, tak trošku ano. Zas na druhou stranu je hezké, že se ten trend trošku mění, protože dřív přece my jsme byli taková ta generace těch single lidí, že všichni bydleli sami, nikdo s nikým nebyl a teď aspoň...
1: Aspoň ten hobo. Mimochodem, když jsem dohledával perličky, jako jak ho poznat a nevím teda, jako jestli je to dobrá rada, bývá velmi okouzlující. No, takže to je to jediné, co jste se dozvěděli. No takhle, oni jsou přesvědčiví, že jo?
0: Ano,
1: aby dosáhli svého cíle. No.
0: Aby se nastěhovali.
1: Ale tak to máme i s poučením, takže můžeme očkrtnout jako další kolonku.
0: Já mám ještě jedno poučení. Jo? No, tak můžeme za chvilku.
1: Jo, přesně tak. Kolik máme? 6:27, Lenča radím. Jo, a ještě čukávko.
0: Dva hobby sexuálové.
2: Girl. Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
9: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně.
10: Megakoncert Rádia Čas.
9: Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: Mimochodem, to ještě není pro vás, ne? Poučení nebo indicie? Řekni si.
1: Tak indicie.
0: Dobře, tak indicie. Jenom řekni to všeobecně antré, ještě než přijde na indicie a já ti tam pustím jingle.
1: Dobře, tak antré je samozřejmě k dnešnímu dni a no, k dnešnímu kolu.
0: Stačí.
2: Megaléto Rádia Čas.
0: Já jsem si takové to leče radím Rádio Čas a podobně.
1: Jo, tohle. No, já jsem si říkala, že řeknu megaléto, ale pak jsem se zasekla, protože zase jsem věděla, že pustíš jingle, takže...
0: Jo, ne, přesně tak je to
1: jsem
0: ono.
1: Jsem se dostala do paniky.
0: A my jsme měli opravdu těsně před vstupem, to nebyla debata, ale spíš jsme i na základě obrázku a popisu řešili, jakou formou ta výstava, na kterou dostanete dva volné vstupy v rámci megaléta, jaká je, ale rozhodně geniální a originální.
1: Protože je velmi interaktivní, dokonce se přenesete do celého světa, my jsme ještě neřekli koho, ale je to Sherlocka Holmesa, takže pokud máte rádi Sherlocka Holmesa a nedostanete se třeba do Londýna na Baker Street, tak v Praze probíhá velká, krásná, interaktivní výstava.
0: Pravděpodobně tam budou kousky takových těch jakoby asi nejoriginálnějších zločinů, ale párkrát si asi, my si myslíme, že to bude párkrát i na bázi únikovky, kde přece jenom nějaké ty úkoly si budete muset splnit. Zkrátka, pokud rádi to tajemno 19. století a Londýna podobně, tak myslíme, že vás to bude hodně bavit.
1: Takže výstava Sherlock Holmes, dvě vstupenky na tuhle krásnou věc v Praze do obchodního domu Bílá labuť, tak ty tady máme a my vám je dáme za dnešní tajemnou větu.
0: Přesně tak, každá tajemná věta Rádia Čas od pondělí do pátku má čtyři slova, vy je postupně skládáte na první slovíčko té dnešní, tedy pro 8. červencový den má Lenča.
1: Dneska. No,
0: ne, nebudu žertovat zase. Kdy, co a jak
1: dneska.
0: A podobně. Prostě dneska. A pozor, bonusem navíc právě i Lenča vám dneska dopoledne prozradí i slovíčko číslo 2, jen tak na okraj, jo? Takže zapište si dneska a dopoledne budete chytřejší.

0: Punto. Tam a zpět pěkně prstem po mapě, jak kdysi zpívala Ilenka Filipová, dnes s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas, protože co si budeme povídat, tak dovolené, prázdniny a vůbec ten čas letní je taky objevování nových končin, alebo taky míst, kde se rádi vracíme.
1: Dneska se vás totiž ptáme na Rádiu Čas na to, jaké je to vaše nejoblíbenější, nejmilejší, nejkrásnější místo v Česku. Jaké podle vás je to nej?
0: Tak Facebook, tam se to plní, jenom připomínáme už dopředu, vy ostatní WhatsAppoví můžete psát, můžete nám to místo vyfotit, poslat fotku anebo namluvit audio na 776612800.
1: A mě Vlaďka právě na Facebooku potvrzuje něco, čeho já si tady všímám pořád. Já ti schválně přečtu tu zprávu, jo. To je těžké vybrat jedno místo, protože je tu spousta krásných míst. Ale já bych řekla, že jedno z nejkrásnějších míst je to, kde se člověk narodí. A pro mě je to Ostrava. Jinak, kam se ráda vracím, je Rožnov pod Radhoštěm a pak České Velenice a jejich okolí. A to proto, že jsem tam prožila půlku dětství. A to je moc hezká zpráva. A já si všímám tady hodně na Ostravsku a vůbec v celém Moravskoslezském kraji, že tady jsou velcí patrioti.
0: Mm-hmm.
1: Jo, že nadšenci do téhle lokality.
0: A nebo se tím patriotem stanete, když tu Ostravu nebo ten zdejší jako kraj rázovitý poznáte trošku víc.
1: Tak,
0: no.
1: Tak.
0: Blíž. Víš taky možná, podobně. Protože má i krásné výhledy. Jinak my bychom dali nějakou pětici plus minus, jako dohromady pětici.
1: No, tak já samozřejmě, že?
0: Tak oba dva Praha. Lenče hlasuje pro Brno.
1: Taky.
0: Jo, jo. Já teda pro Štramberk, pro, hele, no.
1: No.
0: Tak já to teda řeknu, Opava.
1: Fakt?
0: Co? Tak jo, jsou tam místa, kde je mi dobře.
1: Jo, nemáš kecat, spadl jednorožec.
0: Já jsem byl trošku emotivní a bouchl jsem do stolu a podobně. Nekecám, ale tam je taková dlouhá story pod tím, takže to s tím nesouvisí.
1: Dobře.
0: A vypotíme ještě něco? Tak vypotit něco je to takové hloupé a podobně. Jako líbilo se mi v Českém Krumlově, ale jakože bych udělal potřebu se vrátit.
1: No, pro mě Český Krumlov byl trochu zklamání, musím říct. Ale celé Jižní Čechy, tak ty jako Jižní Čechy jsou krásná. Ty se
0: no,
1: mi líbí.
0: Tam mám cestovatelský duch velký.
1: No, tam ale tam je to nádherné. Ale Český Krumlov byl trošku jako taková malá turistická Praha za mě.
0: No, byla a já jsem navíc jakoby i ten jakoby v uvozovkách druh turistů je trošku rozdělen, protože za mě byl Krumlov vyloženě japonský. Ale
1: ano,
0: opravdu
1: ano.
0: Jako japonský. Aha, jo, takže jsi měla podobnou zkušenost.
1: Jo, úplně. A nedalo se tam jít nikde si koupit třeba, nevím, obchod s jídlem nebo něco normálního, všechno bylo jenom turistické.
0: Ano, přesně tak. A zvládli jste to jako za pár hodin, navíc jako jsem nevychytal počasí, protože v tropický den to bylo takové.
1: takže prosím vás, z tématu nejkrásnější místo v Česku se stalo hudrání.
0: Co nám vadilo, přesně tak, ale co tak nám, jako to jste
1: to
0: zvyklí.
1: To bychom mohli, že? Co nám kde vadilo, prosím vás, a v tom Brně, jo.
0: Bychom začali v 6 a skončili v 9. Nicméně občas mám takové tušení, nebo takhle, to už je taková intuice dopředu. Já vím, že se mi hodně bude líbit, až jednou navštívím teda třeba Znojmo.
1: Mm-hmm.
0: Mám takové tušení, jako že to bude mít moc hezkou energii pro mě. Nevím proč. No,
1: no já ještě mám ráda Trojanovice. Ty jsou tady za domem v podstatě.
0: Bohužel nesplněno ještě.
1: No, takže ty se mi líbí moc a Maralák.
0: Jo.
1: Tam to podhůří, to je krásné.
0: Ty
1: se vždycky tak usměješ.
0: Já se vždycky tak usměju.
1: Co jsi tam dělal?
0: Bejvávalo, tam nic. Tam nic. Prosím vás, takže Facebook, WhatsApp, na všechny možné způsoby a jako nejlepší místo nebo nejkouzelnější místo nebo město v České republice, kam se vždycky rádi vracíte.
2: Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.

0: Jak si před chvílí Lení mluvila o tom patriotství, jo?
1: Nebo patriotismu?
0: No, přesně tak. Hmm. Tak tady Helena Vondráčková by hrdě zmínila Řitku.
1: Ano.
0: U Prahy, kde už opravdu desítky let bydlí a je to její velká srdcová záležitost. Jenom připomínáme v rychlosti, dneska se vás ptáme, na které místo nebo do města, to je jedno, v České republice se vždycky rádi vracíte. Rádio Čas.
1: 776612800, to je WhatsApp, a tam se těšíme taky na vaše hlasové zprávy.
0: Nicméně život není jenom pohoda, pohodička, všechno leháro, všichni se máme rádi, občas se mezi námi najdou pěkní vykutálenci.
1: Je to tak, já jsem to zmiňovala včera dopoledne, ale říkala jsem si, že bych to měla zmínit ještě ráno, protože podvodníci se našli nový způsob, jak dostat peníze z věřících lidí, z důvěřivých lidí, tak. No a mně se právě stal tenhle případ, protože mi někdo volal, že je od policie České republiky a že na moje jméno si někdo sjednal úvěr.
0: Mimochodem, logická otázka na základě jako článku a podobně, přízvuk normální?
1: Úplně, normálně.
0: Takže to... žádné takové jako cizina a podobně.
1: Ne, normálně prostě mi říkal, že na moje jméno někdo si sjednal úvěr, teď tam plácal nějaká jména a podobně. No a naštěstí, protože já mám nějakou zkušenost s policií, ale jako samozřejmě ne jako z nějaké strany, že mě zatkli, ale prostě mám, tak mi to bylo nějaké divné, no a ta informace byla, že prý na moje nakopí mé občanky. Já říkám, tak jako nakopí občanky, která banka by dala úvěr, že? To je blbost. No, tak jako to. No a ve chvíli, kdy jsem to teda začala rozporovat, že se mi to nějak nezdá, tak ten mladý muž na mě začal prostě křičet a pověsil. A já jsem to neřešila. Říkám, no nic, tak jako dobré, stejně jsem odjížděla na dovolenou, hotovo. No a včera vyšel článek, že nějaká dáma takhle uvěřila muži tedy na druhé straně, že je od policie a převedla 700 tisíc korun. Naštěstí v bance se to ukázalo jako podezřelá platba a nějaký všímavý bankéř to zastavil.
0: Díky bohu za ty dary, no. Někdy dokonce máte i ty limity a podobné na den a tak dál.
1: Ano, takže ona o ty peníze nakonec nepřišla, ale prosím vás, nikdy po vás žádný policista nebude chtít žádné údaje, žádné účty, ani převody a podobně. Dokonce jsem slyšela, že teďka frčí i to, že zavolá policista nebo bankéř a že se jako mezi sebou toho člověka přehazují. Že zavolá policista, něco se stalo.
0: Pro přesvědčivost, přesně tak.
1: Jo, a najednou volá bankéř, něco se stalo. Takže nevěřte tomu, nikdy po vás banka ani policie nebude chtít konkrétní údaje přes telefon.
0: Ono to je zdokumentováno, protože jsem koukal na záznam, můj kamarád má slabost, no vlastně ty ho znáš, Mikýře.
1: Ano.
0: Pro Mikýře, no a on zrovna, když jako streamoval, dělal nějaký podcast či co, tak v přímém přenosu měli tenhle ten telefon.
1: No.
0: A takhle si toho pána, který ale tentokrát to byl opravdu cizí přizvuk a podobně, protože zkouší to jako ze všech koutů, tak si ho podávali tam jako všichni ti hosté, takže se namazali na chleba. Mimochodem, pokud se nepletu v zásadních věcech, strážci zákona si vás najdou.
1: Ano.
0: Nebudou vám volat jakože... No, prosím vás, paní, jako jo, a podnesu vám
1: zavolají, ale maximálně s tím, že vás chtějí vidět osobně, ano. Rozhodně ne žádná čísla, takže prosím vás, novinka teďka, kdyby vám někdo takhle volal, navíc ta čísla, oni se vždycky nabourají do nějakého čísla, takže když voláte na zpátek, tak se většinou dovoláte někomu, kdo vůbec o ničem neví. Takže dávejte na sebe pozor, nikomu nezadávejte žádné údaje přes telefon.
0: A i když to zní úsměvně, tak já ten balíček uzavřu, protože přece jenom taky jsem na nějakých seznamovacích aplikacích a jede to tam pořád a dokola. Dotyční vás osloví. První varovný signál, okamžitě se o vás začínají zajímat, začínají se ptát a podobně, jsou velmi slušní, korektní, i když nedokážou vysvětlit, proč se chtějí seznámit třeba z Ameriky nebo z mise v Afghánistánu a podobně, ale pozor, už se přibližujou i. Dokonce jakoby se ten fejkový profil nabourá, máte pocit, že je 5 kilometrů od vás a tak dál.
1: No,
0: takže jakoby posunují se, jo.
1: Takže to jsme jenom chtěli tak po ránu vám dát takovou osvětu, jo, kdyby vám někdo takhle volal, jo. Tak ne.
0: A zítra, Lení, mám nového kluka, je taky hodný na mě.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Trefíte se?
8: Tech se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
9: Rádio Čas.
10: Vůbec nebudeme říkat, že nás někdo rozporuje, konec konců taky jsme chválili až na pár výjimek. Dneska se s Lenčou ptáme, jenom připomínáme, na která místa se rádi vracíte v České republice a Jarda napsal, ač moravský patriot, jednoznačně Český Krumlov. Mm-hmm. Ale taky zámek Latrán, Parkán a Barabán, podstržený klikatící se Vltavou, pohádkové uličky, prostě krása a perla Čech. Navíc k němu mám, aha, i silný citový vztah. Dobré ránko a zdravím, jo? Takže přesně takhle.
11: My jsme, prosím vás, nehanili Český
10: Ne,
11: Krumlov.
10: Ten je nádherný.
11: Ten je sám o sobě nádherný, jenom ten turismus tam trošičku přerostl přes nějaké jako...
10: Přes běžný život vlastně.
11: Přes běžný život a lidství, což je, si myslím, že v Praze se daří, že tam je sice turistická vlna.
10: Ale pořád je to jakoby, ti běžní jako Pražáci tam jako proplouvají tím životem, asi takhle, jo. Žijí tam. Mimochodem, my teda budeme ličtí a ještě jednou připomínáme první slovíčko tajemné věty Rádia Čas v rámci Megaléta. Jo, aha, teď jsem malem naletěl, jo, to je ono vlastně, to slovíčko,
11: to je ono.
10: Já jsem myslel, že jsem nedokončila větu, ano.
11: Já totiž nevím, ano. Jak to vždycky to slovo říct.
10: Já vím, já tě rozumím.
11: Aby člověk řekl jenom to slovo, ale nenavázal na to nic jiného, abych vás nemátla. Takže prostě jediné, co můžu říct, je dneska.
10: Jo, a já jsem chtěl říct tečka, no jasně, takže prostě, jo, dneska,
11: chápete,
10: zapište
11: chápete.
10: Si, jo.
12: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

Město patří zážitkům a na rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd.

0: jako po dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptové. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas. Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Třinci na ulici Družstevní, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější.

0: Kovářová. V Česku vzrostlo šíření dětské pornografie, a to meziročně o 22%. Odborníci navíc varují, že v období letních prázdnin mohou být děti vystaveny online sexuálnímu zneužívání častěji než ve školním roce. Roste také množství sebevražd.
1: Morava aktuálně.
0: Obce Rychlad a Dolní Lutyně finančně podpoří stavbu domova pro seniory v Bohumíně. V zařízení tak získají místa pro své obyvatele. Komplex s kapacitou 100 lůžek má vzniknout v oblasti na Panském 2. Největší městská investice v novodobé historii za zhruba 300 milionů korun by měla začít v roce 2028. V Přerově vznikne nová parkovací plocha. Nedostatek míst na stání v ulici Nábřeží

0: plánuje také úpravu nároží křižovatky z ulici Na Odpolední, kde vznikne nové místo pro přecházení, které propojí stávající pěší trasy a zvýší bezpečnost pohybu chodců v lokalitě. Rekonstrukce se dotkne i samotné vozovky.
1: Rádio Čas, sport.

0: na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Markétka je v uvozovkách jenom náš člověk, top místo Praha, kafe a hrnky a náplavka a moje srdcovka taky lednice, víno, zámecká zahrada, takže přesně tak nějak si to představujeme, prostě podělte se s námi o místa nebo města, obce, je nám to úplně jedno v České republice, kde vždycky uděláte takové to ach.
2: No to by mě ale zajímalo s tou náplavkou v Praze, já jsem totiž slyšela, že by měla být spoplatněná. Slyšel jsi to?
1: Obě strany?
2: Ne, jenom ta více vytíženější.
1: Ano, přesně tak a podobně.
2: Tak ta druhá Smíchovská nikoho moc nezajímá.
1: Taková trošku houvej boubek, tak chci někdy poňuňat a podobně. No. To je zvláštní, že? Ale no.
2: No, ale ta vlastně strana, kde probíhají farmářské trhy, tak mám pocit, že jsem někde četla, že by tam měl být vstup za 50 korun.
1: A myslíš jakože non-stop nebo v takových těch jako nejvytíženějších momentech a podobně?
2: Nevím, někde kolem mě ta zpráva letěla, takže pokud třeba víte víc, klidně nám napište nebo nahrajte hlasovku.
1: Však oni se místně vyjádří, přesně tak. A vy můžete taky na všechny možné způsoby. WhatsApp funguje, ještě jednou naše číslo 77 66 12 800.
2: A těšíme se na vás taky na Facebooku.
1: Je 7, Lenča Líčková.
2: Radím se, Bysl Bednář.
1: Dobré ráno, Moravo.

0: Nevíme, jak nás posloucháte, ale pokud nás teď slyšíte, tak jste si nás našli klasicky u přijímačů, klidně i přes online z radio.cz, napříč republikou, digitálně přes DAB+, dokonce i jako televizní kanál. Aktuálně tedy ráno s Lenžou a Radimem na Radio Čas.
1: No a dneska se vás ptáme, které místo máte nejraději v České republice, kam se rádi vracíte, které je podle vás to nejkrásnější a možná někdo tam má i Boskovice. Byl jsi někdy v Boskovicích? To by to pěkné. Takové malé židovské městečko.
0: Já už nic neříkám.
1: Co?
0: Protože si tuším, že o čem chceš mluvit, tak právě.
1: Už zás? Ježek v kleci.
0: Jo, no.
1: No jo, no prostě Boskovice mají ježka v kleci, takového velkého zeleného v oranžové kleci. Je to umělecký výtvor a Boskovice teď řeší, co s ním dál. No a četl si celý ten článek.
0: Ne, já jsem viděl titulek a jenom připomínáme, opravdu to není ten, kterého si vezmete do ruky a složíte, ale v podstatě prostě skulptura, jo, takže jako velký macek. A kde je vlastně jako ten zakopaný pes? Proč tam nemůže být na tom místě?
1: No, on je v historickém centru Boskovic, jinak je to počin sochaře Patrika Proška a loni při nějaké příležitosti tam byl umístěn a vlastně teď tento rok končí ta doba, kdy tedy tam může být dál umístěn. A město teďka řeší, co s ním dál.
0: Já myslím, že si poradí, vždy to je chlouba,
1: ne? No, právě že ne. Právě že na toho ježka se snesla hodně velká vlna kritiky, že někteří prostě ho nemají rádi a nemůžou mu přijít na chuť a třeba se objevovaly i hlasy, že by si ho zastupitelé měli vzít domů na zahradu a podobně.
0: No takhle. Většinou je totiž, znáš takovou tu reakci u takových těch kontroverzních soch,
1: ano.
0: Jako velká vlna a potom chvilku pak je klid a potom si tam začínáte dávat sraz na různá randička a podobně, že takové to poznávací znamení toho místa a podobně.
1: Je to tak, no ale tak už je tam rok, že? A zatím teda moc jako...
0: Zatím na žádné zahradě žádného zastupitele asi tak.
1: No, jinak to dílo váží přes tunu, to znamená, že to úplně jako nepřesuneš jen tak. A jak jsem říkala, že při nějaké akci tam bylo umístěno, tak to byl festival Boskovice loňské léto. No.
0: Takže dá se říct, že vlastně ježek v kleci je v Boskovicích opravdu hlavolam.
1: Ano, ale já teda, když jsem se na něho koukala, jestli jsi viděl, jak vypadá.
0: Jo, no.
1: Já nevím, já si myslím, já bych ty lidi, kteří na to tak spílají, tak já bych ty lidi poslala na výlet do Brna.
0: Počkej, co konkrétně, nebo víc mi tam napadá?
1: Tak jako my tam máme takových věcí, třeba Orloj na náměstí Svobody. Já vím, že to už je starý, to víme, ale Orloj na náměstí Svobody v podstatě byla nejvtipnější věc, která se v Brně udála. Uh-huh. A víš, jak na tom vydělávají všichni, kdo dělají takové ty suvenýry.
0: Jasně,
1: a hrníčky z Brna a tak.
0: Nebo pomůcky třeba
1: nebo
0: některé.
1: Pomůcky, no. Takže já si myslím, že ježek v kleci v Boskovicích by jako... To mě nějak jako úplně nedráždí.
0: Přiznám se, že jsem viděl fotku z dálky, až teď mi docvaklo, že má tedy velmi jasné barvy.
1: Ano.
0: Jo, aha, já jsem viděl takovou jakoby velmi ilustrační fotku z dálky, tak jako zblízka je takový jako, hele, zase se nestratíte, možná, že by mohlo fungovat někde jako podobně jako jsou majáky v noci, jako kdyby byl natřený speciální barvou.
1: Já si myslím, že tam možná vadí i to, že on je opravdu v té historické části té židovské
0: vidět,
1: čtvrti, takže tam jsou ty malebné, malé domečky a u toho je ten ježek v kleci.
0: O, Adonai, no. Jinak připomínám, viděl jsem několik verzí a co se týče fenoménu ježek v kleci nebo vůbec rychlé šípy a podobně. Já jsem byl dopíp až na půdu. Já jsem měl z toho vždycky strašný vítr.
1: Jo, já taky. Stínadla a to not vůbec.
0: A hlavně to černobílé stvárnění, kde myslím hrál toho... Ježiš, teď se vám omlouvám, no toho pána v masce, Široko, ne?
1: Ano.
0: Myslím, že ho hrál Jan Tříska, no vůbec
1: no,
0: jsem nespal z toho. No.
1: Ale tady v Boskovicích tohohle ježka v kleci
0: tady
1: by se
0: nebojíme, no ňuňáme.
2: Snídaně hotová! Úsměv připraven! Volume doprava! Dobré ráno, Moravo! Radim a Lenka na rádiu Čas.

0: nějak cítím v kostech, že by mohl nastat čas pro Milana.
1: Jo, přesně tak, ano. Je čas mít velká bříška. Ano, horoskopy jsou připraveny, ještě před nimi jsem chtěl jenom tak jako, nebo vlastně já to můžu podotknout za chvíli, to je pravda,
0: tak
1: dobře.
0: Tak podotkni.
1: Já to podotknu za chvíli, jo, tam máme co probírat, to je takový jakoby trošku jako společenská záležitost, takže.
0: Já jenom takže přidám, to, abyste věděli, ve kterém dni se pohybujeme, když jsou ty aktuální horoskopy.
1: No hlavně ty nám řekni, který je den.
0: Středa.
1: Šikovno,
0: ale výborně, už jsem si to zapamatovala, středa 8. července, 7.15, aktuální čas.
1: A všem norám, to je nádherné jméno, krásný svátek. Milane, co tam vidíš?
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude emočně hodně výbušná. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty souladné, tak i ty opačné. Dít se tady toho bude hodně. Připomínat to bude italské manželství, takže budeme oscilovat od úžasných hlubokých zážitků a prožitků k divokým hádkám, zkouškám a omezením. Nudit se tak rozhodně nebudeme. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou velmi akční. Váhy mohou pociťovat velké vnitřní pnutí a vodnáři budou řešit své citové vztahy. Rybám se může skvěle dařit v sebeprosazení. Radci budou hýřit energií a štíři by měli zažívat zvýšenou citlivost a vnímavost. Střelcům bude vše růst pod rukama. Berani mohou řešit domácí komplikace, ale by budou velmi silně projevovat své emoce. Pany prosadí vše, co budou chtít. Kozorozy mohou projevovat velkou sebestřednost a býci budou ve své komunikaci velmi přesvědčiví. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: prozradíme vám, mimochodem dobré ráno s Rádiem Čas. Mimo záznam máme s Lenčou kulturní vložku vlastně, řešíme novinky na stříbrném plátně a vlastně i já mám takový postřeh, ale spíš proto, že my občas jako pořád jako někde koukáme, kde ano, se co šustne a podobně ano. A úplně mě minulo, i když mám pocit, že cíleně, protože jestli byl někdo tvůrčí a hodně pracovitý, já myslím, že předpokládám, že hlavně v loňském roce, protože letos má celkem 6 premiér, tak je to herečka Anne Hathaway. Jo?
1: Ano.
0: My už taky jsme zmiňovali Ďábel nosí Pradu 2, pak to byla ta svatá Mary, kde hrála zpěvačku. No a teď premiéra Odysseje, velkého výpravného filmu. Věděla jsi to, nevěděla?
1: Ne, vůbec.
0: Já jsem teď to taky nevěděla.
1: To jde. Jo, to vím, že čeká miminko.
0: Slehla. No, dokonce jsem nějak minul, jakože už čeká třetí, já jsem myslel, ano, že má jenom jedno, takže necháme se překvapit, teda září je neuvěřitelná, ale tak nějak jako vůbec jako to schovávala asi a podobně a najednou tramtrada a třetí potom jak na světě. No, skoro teda.
1: Skoro. No, tak to jsem věděla, že je těhotná, ale to, že teďka má tolik filmů, to jsem třeba nevěděla.
0: Celkem 6 premiér a další se očekávají teda.
1: Tak asi potřebovala to stihnout před tou mateřskou, víš?
0: Já mám pocit, že ona pojede dál, no.
1: Protože si EN seděla na gauči doma a říkala, hele, ta mateřská, to není žádná sláva, tady z toho vyžít. Natočím hodně filmů předem.
0: Hele, tak jako když jsme v tom světě filmu, tak pojďme ten, jakoby, protože i z českých vod jsme řešili, ne, jenom zmiňme, pokud se nepletu, podobně jako Bára Basiková, byl ve Varech představen i nový film. Já myslím, že to je, hlavně česká komedie, která nám ale rozšiřuje nové obzory, tedy běžnému českému národu, protože některým se dostává jako všude možně a to je, jak je to správně?
1: Čika čika, jako česká holka.
0: Jo, takhle, protože já vím, že jsem to dlouho jako louskal a podobně. A hlavní tematikou je?
1: Jan Cina v hlavní roli, hlavní tematikou je drag queen, nebo on se živí jako drag queen a přijíždí na vesnici, protože mu odchází babička, takže na vesnici, kde se narodil, tak přijíždí za maminkou a za babičkou.
0: Tou maminkou, pokud se nebyla tu pošťačkou, je Pavla Tomicová.
1: Ano.
0: No a jak to bude probíhat, jako jestli to dá nebo nedá tu jeho, ne novou profesi, ale prostě profesi, kterou se živí, tak to se musíte rozvědět v kinech, že jo?
1: Ano, tak my jsme se tady dívali na trailer a tak nějak jsme se na to dívali. No.
0: Ne, a řešili jsme hlavně, já si totiž pamatuju v fózovkách takové ty začátky, protože já jsem vyrostl v době, kdy bylo travesty, se tomu říkalo, dneska ano, jsou to drag queen a podobně, a tehdy to nebylo o tom, abys opravdu jako byla esence té ženy, ale opravdu se v uvozovkách jako parodovali hlavně ti slavní, jo, nebo napodobovali takhle.
1: Já teda nechci úplně mást, ale...
0: Chceš nějaký jingle a podobně?
1: Myslím si, že travesty a drag queen jsou dvě rozdílné věci. Dokonce bych za to dala ruku do ohně.
0: No, dobře.
1: Že travesty je, že napodobuješ nějaké známé osobnosti, ale drag queen je vytvořená osobnost.
0: Ano, tvou. Dokonce pokud se nepletu, vlastně drag queen, říkali jako v rámci historie a tvé milované divadlo, že vlastně de facto to byli i muži, kteří stvárňovali ženské role právě na prknech, která znamenají svět a tak dále.
1: To bylo pořád, že Řecko, Řím, jasně.
0: Tak pardon, takže tak je jinak. Mám pocit, že v České republice nebo v těch devadesátkách se to za to považovalo takhle.
1: Tak,
0: ano, jako,
1: tak,
0: že se tohle to dělá. No.
1: Ale vidíš, jaký mám vhled do té tématiky. Ani bych třeba nechtěla, ale mám ho.
0: Trošku nedobrovolně a podobně. Ne, v tom slova smyslu, a pozor, já to můžu říct, protože já jsem jakoby z toho opačného spektra, jo, mě se to týká, ale je to moc, že? Někdy. Někdy.
1: Jako jo. Já třeba, a to teďka nemyslím vůbec nějak špatně nebo tak, protože já jsem vyrůstala v devadesátkách ve městě, kde jsme normálně chodili buď do takového baru, nebo do takového baru. Měla jsem spoustu přátel, takže vždycky to bylo a nikdy jsem to neřešila.
0: Žij a nechaj žít, no.
1: Tak, jako jo. A byli jsme úplně, a byli vlastně všichni v pohodě, já nevím, mě to nějak, jako nějak jsem, to nikdy jsem to necítila jako téma, že by to nějak jako to měla řešit. No a teď mám pocit, že všude je to. Že všude to na mě skáče, já si říkám, hele, jako, no dobře, no, tak fajn.
0: Naštěstí, pokud je to v té sféře té kultury a podobně, jako člověk má právo přepínat, že jo? Stejně jako každý si asi nepustí nás na TV Relax a podobně, ale...
1: Ale zas na druhou stranu musím říct, že mě občas překvapí, že ještě stále pro někoho téma to je, protože třeba když jsme měli tady na rádiu Čas téma tetování, tak já jsem byla úplně jak výříkově vidění, že ještě je to, že je to ještě téma v téhle době. A teď jako když se potom podíváme tady na ty duhové drag queen a podobně, tak možná ještě někde to téma prostě je.
0: Jo, že vlastně lidi neví, o co go a co to vlastně dělá a podobně, a že zatím, mimochodem, ale tak jako velký palec nahoru, protože jsem viděl promo fotky ještě bokem, když Honza Cina dělal rozhovory, jako je holka libová, takhle to řeknu.
1: Tak jemu to slušilo, už tvoje tvář má známý hlas.
0: Přesně tak, jako její ňuňaný, takže klobouček a máte vlastně tip na letní podívanou.
1: Takže uvidíme, jestli to bude na českého lva.
0: Tak jo, tak dneska to bylo odlehčené, nebo teď to bylo odlehčené a za chvíli možná zapláčeme. Lenča chystala Víš, nevíš, já se moc těším, mě Víš, nevíš, baví. Zůstaňte s námi.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou

0: garantí slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
3: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Já si na to radši naleju kave.
1: A mně se chtělo úplně říct, dělala jsem to ráno a už jsem to zapomněla.
0: To je takové moto některých svazků.
1: Ale já mluvím o výš, nevíš.
0: Já vím. Byl jsem svědkem 8. července a Studio Rádia Čas, tentokrát ve třech. Kolegyně Kristýnka Kubánková, zdravíme tě, ahoj.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Kristýna, tohle asi budeš mít odpověď. Je nějaké místo tady, ale myslím v České republice nebo město, kam se ráda vracíš, kde ti je vždycky dobře, tak nějak jako na duši?
2: My se snažíme většinou jako utéct někde do přírody a to mám hrozně ráda na hrabství, nebo takové to doma, kde fakt jako nic není a je tam jenom ten les a mám hrozně ráda Satinské vodopády. Tak to je takové místečko, kde to mám prostě ráda.
0: Jo, a tváří se.

0: Tak mimochodem, jako je, i v té tváři jde vidět takové to a...
1: No, a já tak koukám, že mám těch restů opravdu hodně. No.
0: Ježišmarja, to když čteme, mimochodem Facebook, WhatsApp, klidně pište, klidně nahrávejte. Máte na to času dost, protože teď se budeme činit my a ptá se Lenča.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
2: Víš, nevíš.
1: V roce 1908 nastupuje do brněnské redakce Lidových novin muž, který používal pseudonym Arnošt Belis. Byl to spisovatel, básník, dramatik, novinář a překladatel. Kdo pak to byl? Taky jsem to nevěděla, že vystupoval pod tímhle pseudonymem.
0: A víme, co třeba napsal a podobně?
1: Víme. Když vám to řeknu, budete vědět hned. Liška Bystrouška.
0: Těsnohlídek.
1: Ano.
0: Oh,
1: v roce 1992 bylo zahájeno druhé kolo první vlny kuponové privatizace. Tak co to kuponová privatizace bylo a kdo za ní stál nejvíc?
4: Lidé si mohli nakoupit nebo dostat nějaké kupony a potom vlastně za to mohli získávat ty věci, které předtím vlastnil stát?
0: Nebo si jim to tvrdilo? A pan Kožený?
1: Taky, ale kdo byl velkým propagátorem tehdy? A ono nejenom se to tvrdilo, ono se některé ty kuponové kupony se jako, nebo ty firmy se vytunelovaly,
0: no,
1: ale,
0: to uvej, no.
1: Ale některé ne, jo, takže nebylo to nějaké velké ziskové, úplně se to neosvědčilo.
0: Tak dáme si takhle a propagátora si dáme takhle.
1: Jo, tehdy zatím hodně stál Václav Klaus, který chtěl takhle nastolit tak velmi rychle tržní ekonomiku v České republice po revoluci.
4: No, tím perem si teď hodil schválně?
0: Ne, já zboukám občas emoce má dostalo a všechno tady padá.
4: Ne, že to bylo zrovna to péro, víš?
0: Tak to víš, to je moje taková citlivá oblast.
1: U nás se říká pero, ale nevadí. V roce 1997 na to pozvalo Česko, Maďarsko a Polsko ke vstupu do aliance v roce 1999. Kolik má NATO v současné době členských států?
0: Kolem 30.
4: No, jo, no, nevím přesně to číslo, bude to tak nějak cca.
1: Uznej si to. 32, jo, ale jste dobří, já jsem mimo v tomto. Kdo tam pojede, no nic, nebudeme se tomu věnovat. V roce 1958 LPčko, deska z broadwayského muzikálu Oklahoma, se stala první deskou, která obdržela takzvanou zlatou desku, což znamená, že to bylo jako velmi úspěšné album, jo. Vůbec z Broadwaye pochází spousta skvělých muzikálů, spousta skvělé muziky, tak který muzikál je na Broadway nejdéle hraný a hrál se nepřetržitě od roku 1988 do roku 2023.
0: V 88. měl, myslím, premiéru, doufám, nebo to byl 7. Phantom opery?
1: Jako vážně?
4: Tak, jako když to řekl, tak to dává smysl.
0: No ne, tak...
4: A jsi dobrý, že to
0: já mám rád Sarah Brightman, že jo, a to byla tehdy manželka Andrew Lloyd Webber a napsal pro ní Christine.
1: No tak je to správně.
0: Think of me fondly when I said goodbye. Co je? Ježíši Kriste, co je?
4: Jsi dobrý.
0: Ne, tak ale protože znám ten příběh kolem toho.
1: Kdo hrál hlavní roli v prvním obsazení?
0: Ne, to nevím. Michael Crawford, ne.
1: Já to ne.
4: Ne, to vůbec nevím.
1: Dobře, poznejte herce podle tří filmů, které vám řeknu. Pak mám ještě jednu nápovědu. On není až tak jako slavný, nebo slavný je, ale není to taková ta prvoplánová hvězda, jako nevím, Brad Pitt, Tom Cruise a podobně.
0: Jo, takhle, jo. Herec, velký herec malých rolí, něco
1: tak,
0: takového, jo.
1: Je to, ale já ho miluju, ale prostě úplně není jako v těch velkých filmech hollywoodských. Takže ty filmy Hráči se smrtí, Apollo 13, anebo Tajemná řeka.
0: Tam hrál partnera Meryl Streep, nebo protivníka? Protivníka, Kevin Bacon?
1: Jo.
0: Yes.
1: Já jsem měla nápovědu, že se tak jinak řekne slanina.
0: Jo, tak Bacon. No.
1: Je to vlastně nevím, Kevin to slanina.
4: A-a. Musím si to pak vyhledat.
0: Pokud se no. Neplatil, neměl být teď ve Varech letos?
1: To nevím, ale no, manželkou, no. Znáš ho určitě.
4: Je,
1: určitě.
4: Jako když ho uvidím, tak jo, jo. Ale podle jména. Zraje
0: jako víno. To jako, teď jako v krátce před 70 vypadá božsky.
1: A Hráči se smrtí byli naprosto skvělí. Myslím, že Julia Roberts tam hrála taky. Tak jo, no a dneska slaví narozeniny tento muž a tady už to bude jenom o rychlosti, kdo to dřív řekne.
4: Petr Gottwald. Jsem první.
0: Dneska chápete to? Má 67, ne? Pokud se nepletu letos.
1: Ano.
0: No.
1: Tak jo, a to je všechno. Skvělý jste.
4: Děkujeme.
1: Dobrý jste, fakt.
0: Jo, tak udělali jsme si to hravé, to vždycky říkám. Prostě takže, ale už jsme to zapomněli.
3: Hity, které milujete.

0: Lenča, Radim, Radiočas a opravdu spousta zeměpisných pojmů, ale v rámci České republiky ideálně, protože dneska sondujeme, Leni.
1: A jaké místo v České republice považujete za nejkrásnější?
0: Eva píše, ráda se vracím do rodného města Olomouc, takhle je to krásné město, bydlím šestky lásků od města Horka nad Moravou, kde je taky krásně dobře, žije se tady v okolí všude příroda a klid.
1: Jirka píše na Facebooku Radiočas, kde máme i ilustrační fotku, tak napsal: Miláčkové, to jste do fotky vybrali moji domovině blízký Vranov nad Dyjí a film Nesmrtelná teta, takže smajlík.
0: A od Zuzky jeden z těch méně jakoby typických, srdcovka, nejkrásnější místo je obec Písečná u Jeseníku. Je to sice drsný kraj v podhůří praděda, já jsem se tam narodila a od 6 let tam trávila každé prázdniny u babičky a dědy, i když jsem sama babička, tak mi to tam táhne stále, no a o tom to je.
1: Mirek píše, všude je krásně, než tam přijdou lidé.
0: Mimochodem, to platí pro partnerství, jako že jsou tam dva lidé de facto, tak jenom připomínáme ještě nové video za ranní tým Facebook, Instagram, Rádia Čas a jmenuje se manžel, zkušený manžel, že jo? Zkušený manžel,
1: tak,
0: no. Tak děkujeme za komentáře.
2: Radim a Lenka. Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem.

0: Žijeme muzikou, dneska jsme hodně zmínili film, aby to bylo takové ještě rozšířenější, tak jenom připomínáme za tým Rádia Čas, že v rámci Megaléta dneska můžete zabojovat o 2 volné vstupy na výstavu Sherlock Holmes v Praze, takže si uděláte výlet do hlavního města. Koukali jsme jako na doprovodné materiály a vypadá to hodně zajímavě, že jo?
1: Vypadá to velmi krásně, protože ta výstava není jen tak ledajaká výstava, ale opravdu tam můžete zajít do temných uliček, řešit případy s Sherlockem Holmesem a je to celé takové interaktivní.
0: Přesně tak, takže trošku procvičíte svoje mozkovny i v čase prázdnin a dovolených, ale něco pro to musíte udělat, složit tajemnou větu Rádia Čas, která má celkem 4 slova.
1: Mm-hmm. No a to první slovo je dneska.
0: Mm-hmm. Dneska jsme hodní, takže dneska a Lenča bude ještě hodnější, protože někdy po 9.
1: Jo, já to říkám hned po 9. A dokonce včera jsem říkala dvakrát obě dvě ty slova.
0: No výborně,
1: jsem byla hodná.
0: Stačí prostě poslouchat od pondělí do pátku mezi 6. a 18. hodinou Rádio Čas a je to na vás.

0: Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
4: Kámen a zahrada. kamen@zahrada.cz
5: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: věcí.
1: Krásné ráno, s rádiem čas 7.55, těsně před zprávami, s vámi Radim, Lenka. Radime, ty se tváříš tak jako zamyšleně.
2: Ano, Lenko.
1: Jejde, tak mi to ujelo
2: ne, zase. Jasně, prosím tě. Ne, já jsem se koukal, protože jsme si oba dva začetli teď. Viděl jsem, to není zajímavost, jenom jsem viděl nějakou statistiku, že v podstatě od dob, kdy my jsme byli malí, tak prý jsou pořád populární langoše na všechny možné způsoby. Tak jsem se koukal na jejich historii a spíš mě zajímá, protože to byla taková ta hamletovská otázka. Nevím, jak jsi to měla ty. Ale já jsem to měl tak, že když jsem se dlouho vždycky rozmýšlel, co si na to dát. A když jsem si dal tu slanou verzi, tak jsem pak litoval, že jsem neměl tu sladkou a naopak. Tak jako jaký pomaz, tedy pokus je vůbec měla ráda, se na ní měla nejradši.
1: No, kečup a sýr.
2: Kečup a sýra,
1: no, jo. Ale Marťa, můj Marťa, tak ten jí a langoš.
2: No.
1: Ten jí langoš se smetanou a sýrem.
2: Jo, pozor, to je právě původně z Maďarska, no, a s česnekovou vlastně pastou,
1: ano,
2: a podobně.
1: Ano, je to, no, tak, no. A tak jsme se i jako poznali. Aha. Trošku, no.
2: Fakt?
1: Jo.
2: Ježíš, a tak to jsem netušil
1: já
2: vůbec.
1: Já jsem pod ním dojedla langoš.
2: No. Dívej se na to, ale tak jako...
1: A my jsme se skoro neznali a já jsem to tam natlačila. Mm-hmm. On říkal, že ho to hodně zaujalo, že to nečekal. Mm-hmm. No a tak, ale já prostě jsem měla hlad a byli jsme na vánočních trzích a tam bylo všechno takové drahé, tak jsem si říkala, to je fajn.
2: Jo, jako je to báječné, já jsem strašně dlouho neměl, tak si říkám, jestli pořád chutnají tak, jako jestli člověk pamatuje z dětství.
1: No, my jsme o tom mluvili loni, myslím, mm-hmm, ale jak jsme byli na vánočních trzích, tak tam, já už nevím, jak se to jmenovalo, ale tam byl jeden stánek vyložený jenom na langoše.
2: Ano.
1: A to byl nejlepší langoš, který jsem jedla za celý život. Jako
2: a
1: fakt byl
2: s tvou
1: skrý.
2: Klasickou kombinací tedy, jo?
1: Ne, s tou smetanou jsme si ho dávali, mm-hmm, ale nevím, pán to tam prostě, byla to nějaká langošárna, jestli tam bude i tento rok, tak rozhodně teda doporučuju.
2: Já teda doporučuji z toho sladkého odchovu, právě si pamatuju, jak jsem se vždycky nemohl rozhodnout, tak to byla právě ta smetana, ale povidla.
1: No.
2: A to je taky kombo teda, jo?
1: Povidla,
2: bože můj. No. No, tak jsme se tak jako zakoukali a posíláme dál k snídani. Nejen té hudební dobrou chuť, za 3 minuty bude 8.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Třinci na ulici Družstevní, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější.

0: vyšších rizik. Rybáři už proto chystají opatření, která by měla zabránit zbytečným ztrátám. K tomu patří například provzdušňovací technika a pravidelná kontrola kvality vody.
1: Morava aktuálně.
0: Slezská Ostrava má své kariérní centrum. To pomůže lidem postavit se znovu na vlastní nohy. Více nám k tomu řekla mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
2: Nová bezplatná služba vznikla s cílem podpořit lidi při hledání pracovního uplatnění i v období důležitých životních změn. Centrum je otevřené absolventům škol, rodičům po rodičovské dovolené, lidem po dlouhodobé nezaměstnanosti i těm, kteří hledají nový profesní směr nebo odvahu ke změně.
0: Nová poradna tak má lidem usnadnit orientaci v možnostech dalšího profesního směřování. Přerov otevírá recyklační místo. Obyvatelé města si zde budou moci za symbolický poplatek pořídit knihy, hračky, sportovní vybavení nebo zahradní potřeby. Tento Reuse Point funguje ve sběrném dvoře na Hrázi. Cílem střediska je předcházet vzniku odpadu a prodloužit životnost věcí.
1: Rádio Čas Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Nasazená desítka

0: Odběrujte. Za chvíli takový exkluzivní balíček, aniž byste si za to zaplatili, tedy pokud to tam střihnou na televizi Relax, a možná, že tam bude až zítra nebo pozítří, záznam našeho rozcvičování se nebo vůbec rozpohybovávání se s Lenčou, protože jsme se shodli na tom, že člověk tady občas jako stuhne, že jo, když tady postává nebo posedává.
1: No my úplně tuhneme, navíc jak já trávím většinu času v autě teď, což nemám vůbec ráda, tak mám pocit, že to tělo úplně tuhne ještě víc.
0: Já jsem měl doma ráno pár základních takových jako rozcvičení, ale potom jsme viděli, nebo ty jsi viděla video, které má rozproudit lymfu, vlastně ano. Úplně základní, nic složitého, a té doby kupuďu jsem si ho zapamatoval, protože já nemám pohybovou paměť, tak od té doby jako to ráno činím, až na jeden cvik, který jsem zjistil, jsem si moc komplikoval.
1: Aha, no já to právě doma nestíhám, takže já se potom musím hemžit tady a už jsem tu sestavu zapomněla, takže budu ráda, když mi ji osvětlíš.
0: No, takže jdeme na to, jenom připomínám, protože když jsme šli do práce nebo jeli, tak teda prší jen celé, teď vidím sluníčko. Takže já mám džíny a jsem takový jakoby celý stuhlej, ale jo, to dáme. Takže koukejte se s námi, jo.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Aha, tak to ještě reakce na naše povídání v celou k snídaní dobrou chuť, hudební a ještě jsme měli trošku retro vzpomínku Langoše s Lenčou, protože jsem někde viděl článek, že teda pořád letí už napříč staletími. Co teprve Langoš, takhle já to řeknu, s lískooříškovou pomazánkou, všichni víme, co myslíme. Jo a jinak krásné místo, a to už je k tématu, je u nás Belko. Taková česká Kanada. Pošlu vám foto. Aha, takže tady odkaz, stačí si všude najít jakoby odkaz na skálu Belko a prý je tam dokonce nejníže položená hospoda v republice.
1: Oho.
0: Rozšiřují se nám obzory, že, Leni?
1: No, já absolutně koukám, jaké krásné umístění nám posíláte, jaká krásná místa.
0: Libuše napsala, tak.
1: No, dneska se vás totiž ptáme, kam u nás v České republice se nejraději vracíte. No.
0: A abychom jako nemrcousili, jo, nebyli jako mrzuté báby na Pavlači, jenom tak mezi námi, aniž by zmenovala, bylo nějaké místo nebo město třeba v rámci Česka, se kterým se moc nepotkala?
1: Tak jako.
0: Jo, aha, jo, vlastně, a já taky vím, dobře, ano. My jsme si to řekli teď očima a vy můžete hádat.
1: A je to tak, ano, hodně jsme
0: jedno je velké, jedno je menší. A dost. Yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Co článek, to něco jiného. My se vás dneska s Lenčou ptáme, jaké místo v České republice máte opravdu rádi, ať už je to město, malá obec, kousek přírody, je nám to úplně jedno. Já jsem se jenom díval letem světem, internetem, jako kam zajíždíme nejčastěji v rámci světa, v rolích turistů. Najdeš 10 článků a 10 článků ti řekne něco jiného. Nicméně hodně sklonované a to se tě musím zeptat, protože jenom aby nám třeba vypíchla esenci, za loňský rok v rámci měst jednoznačně Bangkok. No, thajský Bangkok. A mám, co? Unavil tě? Nebo měla jsi tu čest?
1: Já nemám ráda Bangkok.
0: No, ale jako byla jsi tam, že jo?
1: Byla a už poprvé, když jsem tam byla, tak jsem byla ráda, že za 3 dny odjíždím. A podruhé, už jsem tam byla jenom kvůli tomu, že Marta ho chtěl vidět, takže jsme tam společně strávili 3 dny a už jako nikdy víc.
0: Povídej přiháně, je toho moc všeho nebo vlhkost, nebo je to vlastně úplně jiná esence než jako zbytek Thajska?
1: Mě tam na mě je až příliš velký šum, je to jako velké, hlučné, za mě nepřehledné, takové prostě místo. Mně tam ani není moc dobře, teda musím říct, že potom, když přeletíš nebo přejedeš do Chiang Mai, což je vlastně taky turistické místo, ale je plné těch historických chrámů a podobně, tak to je úplně, úplně něco jiného. No.
0: Máš hravou?
1: Mám.
0: Můžu jednu takovou hravou otázku?
1: Jasně.
0: Jak voní Thajsko?
1: Já miluju vůni Thajska.
0: Jenom připomínám, já jsem zmiňoval vlastně jak tebe, tak Voxela, kterého jsme hráli dneska na Rádio Čas, protože ten už je teď jakoby parfumér a on jde takovou, jako už vydal několik vůní a všechny jdou gurmánskou cestou. No a ta poslední, o které se mluví opravdu už ve světě, tak se nechala inspirovat nejoblíbenější sladkostí, nebo spíš desertem v Thajsku a jmenuje se Mango Sticky Rice.
1: Tak Mango Sticky Rice je největší věc.
0: Takže opravdu tak voní ten jeho parfém, no. Takže...
1: to bych plakala celou dobu, když bych se tím parfémovala. Mango Sticky Rice je nejlepší věc na světě, to samozřejmě všichni dobře víme. A Thajsko voní tak jako jídlem, prostě čerstvým ovocem, jídlem.
0: Jaké koření vlastně Thajsko? Je moc pálivé?
1: Jo, je pálivé, no. Takže tak, no. A někde samozřejmě i tak trošku jako se to jídlo zkazí, ale spíš jako všeobecně těch vůní a věmů je tam extrémně moc a nádherně voní Thajsko, nádherně.
0: No a jinak v té první pětce jako těch měst byl třeba i Bangkok, Londýn nebo Makao, se člověk nedozví. A stále nejnavštěvovanější, asi možná lidi chtějí za tou romantikou a sejry a bagetami, je pořád Francie. Jo.
1: Ale já si myslím, že to jsou takové ty turistické nejoblíbenější nebo nejvyhledávanější.
0: Neříkám takové to splnit si, vidět a tak víte, cestovatelé s velkým C, myslím, že jdou jinými směry.
1: No, ale že kousek vedle může být něco jiného. My jsme třeba teďka taky v tom Thajsku objeli ty hlavní turistické trasy a teď řešíme, jestli bychom...
0: Co řešíte?
1: Máš volno?
0: Ale jo, takže jo.
1: Jestli bychom se podívali znovu do Thajska, ale vlastně jinam, protože Thajsko je veliké, a nebo do Vietnamu, takže uvidíme. A všechno je to velké.
0: Kolik má obyvatel vlastně?
1: Thajsko, to vůbec nevím.
0: Počkej.
1: To by mě i zajímalo, kolik obyvatel má Bangkok, protože to je
0: Thajsko,
1: masakr.
0: Obyvatel v rychlosti, přes 71 milionů. Bangkok, teď už chápu.
1: A v Bangkoku 69, ne?
0: Obyvatel. No, hele, takže plus minus, dejme tomu 6 až 8, ale ta metropolitní oblast to jde až k 18, možná, jo.
1: Jako milionům.
0: No, jasně, no.
1: No,
0: ne tisícům, ne.
1: No,
0: to by se ti líbilo asi, no.
1: No, to by se mi líbilo, no, ale takže asi si dokážeš představit, jak to tam vypadá.
0: To znám už tu větu, my s Martě uvažujeme. Dobře, I am ready, ne, v pohodě, vždyť já s tím počítám.

0: Pro potěchu ucha hity, které milujete, pro potěchu vaší bránice ještě jednou připomínáme Facebook nebo Instagram Rádia Čas a vlastně třikrát do týdne nová videa za ranní dvojku. No a vlastně potěšíme i ty, kteří si teď mohli přispat a po něčem prahnou, vytlení.
1: A prahnou po... Teď jsem chtěla vymyslet něco originálního.
0: Řekni něco originálního.
1: Já nevím, třeba potom vědět, co jsi měl dnes k snídani.
0: Kefír a kave. To je velmi originální. Takže...
1: A už jsi byl na toaletě?
0: Byl jsem culat.
1: To je taková zajímavá totiž kombinace, kefír a kafe.
0: Ne, je to v pohodě, tak to už jsem párkrát praktikoval, jakoby acidofilní mléka a podobně a ten zbytek, díky bohu, laktobacilum a podobně přijde asi v podvečer, takže už je můj... Chtěla jsi to originální, máš to mít, ano.
1: Já si myslím, že jste všichni prahli tady potom, po téhle informace.
0: Dobře, fajn, a kam jdeš teď ty, Lení? No vidíš, jo. Rádio Čas. Rádio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Středa bude emočně hodně výbušná. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty souladné, tak i ty opačné. Dít se tady toho bude hodně. Připomínat to bude italské manželství, takže budeme oscilovat od úžasných hlubokých zážitků a prožitků k divokým hádkám, zkouškám a omezením. Nudit se tak rozhodně nebudeme. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou velmi akční. Váhy mohou pociťovat velké vnitřní pnutí a vodnáři budou řešit své citové vztahy. Rybám se může skvěle dařit v sebeprosazení. Radci budou hýřit energií a štíři by měli zažívat zvýšenou citlivost a vnímavost. Střelcům bude vše růst pod rukama. Berani mohou řešit domácí komplikace, ale by budou velmi silně projevovat své emoce. Pany prosadí vše, co budou chtít. Kozorozy mohou projevovat velkou sebestřednost a býci budou ve své komunikaci velmi přesvědčiví. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.

0: Lenča Radim, Radio Čas a doufám, že pohoda i u vás, 8. červencový den. Jsem tak jako letem světem internetem projížděl staré články, narazil jsem, nevím, jestli jsme to řešili spolu, že v České republice máme dokonce už i muzeum cihel a podobně. No a při té příležitosti mi napadlo podívat se, no protože dneska trošku cestujeme, i když po vlastech českých, jako na co všechno narazíte v rámci světa. Zatím jako nejkurioznější muzeum, které si kdy navštívila, nebo naprostá klasika, že? Mě taky jako nenapadlo.
1: Tak jako muzeum sexu, že je.
0: A co voskové figuríny? Taky. Někdy to může být bizárek, záleží, že to je jiný kvalitka, že jo? Ukazovali
1: jsme
0: si.
1: To jsme tady měli toho ano, mexického, tak. Myslím, ano. Tvůrce, na kterého se
0: to je
1: jezdili dívat z celého světa. Mm-hmm. Ten to tam patlal notně.
0: No tak se koukám, co mě zaujalo, tak poprosím, když tak vyjádření, protože tady si říkám, jako jak se to pozná. V Massachusetts ve Spojených státech mají muzeum špatného umění.
1: Je, to je dobrý.
0: No, jak se pozná špatné umění?
1: Já nevím, ale právě, to skvělý.
0: Jak se pozná nekvalita a podobně?
1: Máš tam nějakou fotku?
0: Ne, to si můžeme potom dohledat, já jsem teď hledal jakoby seznamy. Potom samozřejmě námi zmiňované, nebo Bednář to často zmiňuje, že by se rád podíval do Reykjavíku, ano. To je to falologické muzeum, kde jsou různé perličky, včetně Rasputina. A Záhřeb, Chorvatsko, a pozor, tam zajíždíme hodně často, muzeum zkrachovalých vztahů. Kde opravdu vystavují předměty po rozchodech partnerů, z příběhů bývalých majitelů a podobně, věci házené na partnery a tak dále.
1: Wow.
0: No, takže
1: wow.
0: Tak.
1: Mm-hmm. Ale počkej, teď mě něco napadlo k tomu muzeu špatného umění.
0: Protože vím, že je muzeum kýče taky, jako ve světě, jo, ale
1: protože
0: špatné.
1: Mám pocit, že jsem nedávno četla článek o soutěži o nejhoršího fotografa. To nevím, to jsem prostě někdo četla.
0: Prosím vás, kdo to rozhoduje, jo?
1: No.
0: Tak jo, tak já podělíme se o pár fotek, jo? Nebo aspoň ty můžeš okomentovat, co tedy v místním muzeu v Massachusetts jsem říkal, považují
1: no,
0: třeba za špatné umění.
1: Špatné umění, no povídej.
0: Aha, třeba ukaž. Tento obrázek babči.
1: A ten je v pohodě.
0: Já ti říkám. Jako...
1: Já jsem teda viděla mnohem horší patlanice.
0: Jo, nebo tato... přiznám se, že obraz, který Lenči teď ukazuje, stvárnící, já nevím, vlka, který líbá nebo okousává někoho.
1: Mně přijde, že kouše někomu nos.
0: Tak asi bych se nechtěla ani koukat v noci, hlavně když mám dep.
1: Ale není to tak strašný.
0: Parafráze na Monolízu, ale že? Jako já z toho nemám žádné ouročky a podobně.
1: Nemám z toho vůbec špatný pocit a řekla bych, že znám teda mnohem horší věci, které se vydávají za mnohem vyšší umění.
0: No právě, já říkám, jako jak se to pozná. Chtěla bys jmenovat, Lenčo?
1: No to ne, to nevím.
0: Ne, člověku se to spíš nevybaví.
1: To si takhle nepamatuju, ale že už jsem prostě viděla pár jako děl, že to bylo tak nějak jako, že jo, to je to ono, to je to velké umění a nestalo to celkem za nic.
0: Konkrétně, kdybyste si tam někdy zajeli, tak tam mají na 600 takových kousků a teď budu citovat provozovatele této galerie. Hledáme umělecké kousky, které jsou vytvořeny s evidentním uměleckým záměrem, u kterých se evidentně ale něco v procesu pokazilo. Ale jak říkám, za nás dva diskutabilní, protože pár těch obrazů, hlavně tu babču, bych si teda pověsil doma hned.
1: Mně to teda přijde méně děsivé, než to muzeum voskových figurín, o kterém jsme tady mluvili nedávno, Mexiku. Kde...
0: A pozor, můj milovaný obraz té paní, která teď už odešla na pravdu boží, ta, jak se to, samozvaná restaurátorka toho starého Ježíšova obrazu. Jo? To, když si dohledáte, dejte Ježíš obraz, restaurátorka, on vypadá jako česká žena po botoxu. Ano, přesně tak, jo? Takže jsme trošku probrali kulturu. Máme velký záběr, že?
1: Máme, možná bychom si mohli do studia dát nějaký obraz.
0: Mhm. A něco už se chystá přece.
1: My jsme něco napatlali.
0: Ježíši, jo. Jo, koupíme si?
1: Jo.
0: Já vím, kdy to spácháme dokonce lením.
1: Během...
0: V říjnu.
1: Ano.
0: V říjnu, jo, a nebudeme prozrazovat zatím.
1: Nebudeme prozrazovat,
0: to by
1: ale v říjnu.
0: Fajn, ne?
1: V říjnu tady budeme dlouho a mohli bychom nějaké umění.
0: A kdyby to byl velký obraz, to mi napadlo, že bychom jako namalovali část a každý z hostů by přidal něco.
1: Jo.
0: A pokud se to vydržilo.
1: Jo, už mám si kruži.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nej...

0: Vinici. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
3: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové snacky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
4: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
5: www.podpovrchem.com.
4: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Tak já to přečtu. Český Krumlov, České Švýcarsko, Beskydy, Jeseníky. Jeseníky, Beskydy, České Švýcarsko se tady pořád opakují. No a je toho mnoho a mnoho a mnoho.
1: Ivo Caprády a čas. Některé zprávy, některé zprávy, pravda třeba i na minutu až dvě, jo? Tak kdybyste namlouvali audio, tak klidně se snažte trošku okleštit, ať vás potom nemusíme cenzurovat. Dneska se vás ptáme, jaké místo v Česku, nebo dokonce město, obec, je to jedno, rádi navštěvujete. A vzali jsme i mikrofon a vyrazili do ulic a tady je výsledek, tak schválně, co se tam zopakuje.
2: Já miluji Jižní Moravu, takže jedině máme rádi víno.
3: A Poruba jednoznačně.
4: Jižní Morava, protože mám ráda víno.
5: Česko určitě vede pro mě Jižní Morava i pro naši rodinu, protože zde trávíme hodně dovolených přes rok.
6: Brno.
7: Mně se líbilo i v Jičíně. Byla jsem tam u synovce a tam je jako ten pohádkový ráj. Ono je všude hezky, když to tak vezmete. Všude je krásně.
8: Jedině Ostrava. Nebo jsem tu nechal celý život.
9: Praha, historické památky.
10: Já jsem hodně velký patriot a vždycky, když nad touhle otázkou přemýšlím, tak mě prostě napadne moje rodné město Opava. Malé, na některé možná až moc klidné, ale mě se tam zkrátka hrozně moc líbí.
1: To jsem měl párkrát jako debatu s lidmi, protože já jsem v Opavě strávil dobrých přes 30 let svého života a teď jako i rodačka z Opavy řekla malé, jo. My jako město, které má 60 tisíc, nepřijde jako malé, ale jasně chápu, kdo žije v Praze, v Londýně, v Bangkoku a tak dál, tak řekne malé, no.
0: Mně se líbilo, tam někdo tak zakřičel do davu Brno.
1: Jo, Brno.
0: No a taky jsem zapomněla, a to je pravda, Jižní Morava Pálava. Tam je to nádherné, tam to mám teda hodně ráda.
1: Vím, že tam už i ten název toho místa kouzelného, mimochodem, jako když jsem ještě třeba si občas jako připil na zdraví, tak třeba i víno jako Pálavu přímo jsem měl rád, jakoby od růdu a podobně. A co jsem to chtěl říct, jenom, že mi to evokuje opravdu léto, ten název. A myslím, jako, že se tam asi nenudili teď, když byly ty tropické teploty, protože tam je to jako přímo otevřené tomu slunci.
0: Je.
1: Tak my jsme otevření vám a za chvíli vyrazíme ještě na veselku.
11: Radím a

0: Na Rádio Čas nám zpívá už pár dní vdaná paní Taylor Swift a bylo to velké. Ani ty si říkáš, že jsi moc nezaznamenala podrobností o tom?
1: Moc ne, jenom že to bylo v Madison Square Garden.
0: Ono to jako vylezalo postupně, no, ta informace.
1: Ano, že to trvalo 3 dny, jestli se nepletu.
0: Takhle, samozřejmě, já jsem si říkal, že by to bylo nějaké divné. Oni se ve čtvrtek vzali jenom se 100 nejbližších a v té Madison, kde už byla skoro 1000 hostů, to udělali tak jakože oficiálně, neoficiálně.
1: Jo.
0: V podstatě, jako kdyby měl přijet prezident, tak kolem bezpečnostní záležitosti. Mně se hodně líbí, to jsem nevěděl, jak to vlastně vzniklo, ta jejich láska. Ten její dnešní manžel byl na turné Eras normálně jako fanoušek a chtěli nějakým způsobem předat náramek přátelství, na kterém bylo jeho telefonní číslo. A to nevyšlo, tak si o tom popovídal, protože on dělá nějaký podcast asi o světě sportu, tak si trošku postěžoval, jakože to nevyšlo, že jeho idol. A ten podcast slyšela maminka Taylor.
1: Aha.
0: A řekla, toho ona musí poznat. Ona je dala dohromady. A představ si, to zaklaplo a podobně. Takže jako, je to sympaťák. No dobře, takže na místě. Já nevím.
1: To mě běhá mráz po zádech.
0: Mám úplně začít hosty na místě?
1: No, ano, Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Bradley Cooper, Tom Hanks, Brad Pitt a další, ještě další desítky a podobně.
1: S těmi chodíme na kávu problém, v podstatě přesně každý týden.
0: Teď jsme si dávali maču, že jo, s Bradem a podobně. Šaty prý byly od Diora, ještě opravdu nikdo neviděl, protože měli zakázáno nosit jak dárky, tak cokoliv si fotografovat, ale možná nějaké oficiální fotky budou. Sliby každý jednomu druhému si četli ze zlatých knih a každý ten slib trval 40 minut. Tam se přiznám, že kdyby byl host a byl tam zadarmo, tak asi budu trošku unavený.
1: A tak bylo tam spousta jídla, ne? To by ses nenudil.
0: Já někde v koutku si pojím, jako jo, nebo když mám bolení, ale jako na veřejnosti já mám z toho jako velký vítr, no.
1: Aha.
0: Jinak oddával je v uvozovkách, když už to měli za sebou jejich dlouholetý přítel Adam Sandler.
1: Ano.
0: No a na akci mimo jiné zaspíval Paul McCartney.
1: Tak taková klasická česká veselka.
0: Tak a mimochodem,
1: kdo z vás se s tím nesetkal nikdy v životě?
0: Jo, tak jako nakonec jsme zjistili, že to je vlastně běžná slunce seno. V každém případě my jsme trošku řešili, že oba dva to cítíme jinak, že čím méně oficiální, tím lépe. A jenom se chci zeptat, aniž bys prozrazoval GDPR, protože ty brzy budeš hostem na svatbě, ta má být jaká? Oficiální nebo taková odlehčená, tam kam se chystáš?
1: Já myslím, že bude odlehčená a že bude moc pěkná.
0: Uh-huh. Viděla jsi šaty nevěsty? Nebo...
1: Ne, ještě ne. Nechám se překvapit a 6. srpna to vypukne a tak já to myslím, že to můžu říct.
0: Jo, tak já jsem jenom nevěděl, jako jestli třeba...
1: Víš co, kdyby třeba přijel, nebo kdyby poslouchal Ed Sheeran a řekl si, je, zrovna mám volno, že?
0: Ale víš, že se chystají taková ta překvapení, možná bychom mohli udělat, jakože odtrhneme oponu a zaspíváme jí společně nějakou písničku, že jo?
1: Tak to by byla
0: nadšená. Ta by byla ráda.
1: No,
0: takže o koho jde?
1: No, je to moje trenérka z posilovny Peťa, tak si bere svoji životní lásku, no.
0: Z našeho vysílání znáte moji větu zdravím Péťu. A to většinou v případech,
1: když něco jím.
0: Když se dostaneme k dárkům třeba od našich posluchačů a podobně a jsou takové krásně hříšné, že jo?
1: Myslím, něco dobrého.
0: Ano. No. Už dlouho jsem to neříkal.
1: No vidíš to.
0: Už dlouho jsem to neříkal, jako je poctivá, Péťo, takže tak, no.
1: No, takže tak, no ale nevím, jestli teda, ale já bych řekla, že i trumfne Taylor Swift. Mimochodem u Taylor Swift, a já jsem to říkala tady mimo záznam, že mě velmi překvapilo, jak opulentně to vzala, protože ona vystupuje neustále jako velmi skromně, soukromně, i celý ten její vztah byl jako, no, a najednou šup.
0: Jo, najednou šup, na druhou stranu taky se o tom mluvilo v loňském roce, když ukončila to úspěšné turné, že jo, a viděla velké peníze, tak celému tomu týmu, což byly stovky lidí, dala každému v rámci poděkování účet a na tom účtu bylo přes $850,000 pro každého, jako poděkování, jo, kromě běžného platu, takže zase jako...
1: Aha, nebere ještě?
0: Co?
1: Nebere ještě?
0: Co bys chtěla u ní dělat v tom týmu?
1: Já nevím, jak se chtěla dobře bavit.
0: Cože? Možná, myslím, že teď přišla nějak cvičitelku jógy, že schání.
1: Tak, to bych dala.
0: Girl.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland. Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
4: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Nechte se unášet, ne, pardon, nechte, nechte se unášet na vlnách dobré pohody, skvělé muziky s Lenčou a Radimem na Radio Čas.
1: Krásné ráno. Já nevím, vždycky, když řekneš nechte se unášet, tak si říkám, abyste se unesli.
0: No ne, říkám, ale spíš to moje podvědomí, nenechte se unášet, ne, naopak.
1: Hlavně jako si to neužívejte. Jo. Ale co si můžete hodně užít, tedy hlavně starší dámy, tak podle nového článku na Novinkách je to vztah s mladším mužem. Prý to může až překvapivě dobře fungovat. A dámám to dodává sebevědomí, energii a je to prý velmi příjemný svazek, pokud si najdete mladšího muže.
0: Teď jsem zrovna asi půl hodinu zpátky četl článek a my už jsme to zmiňovali o novém dokumentu Bára Basiková, Heleny Třeštíkové, který bude mít premiéru oficiálně až po prázdninách. A já jsem moc jako nevěděl, proč vlastně nevyšlo to třetí manželství, i když, pozor, myslím, že jsou v kontaktu, normálně se potkávají. A Bára v několika rozhovorech naznačila, že tentokrát se to může tak trošku sama, protože pořád vypichovala ten věkový rozdíl mezi jí a partnerem, třeba, že on s tím neměl žádný problém, ale že to tak trošku jako sama tomu.
1: On s tím neměl. Ano, no, to je pravda. A já, když jsem četla ten článek, já nevím, jak se jmenovala ta reality show, ale koukali jsme na ní oba.
0: Jo, je to reality show ze světa, kde v podstatě lidi seznamují, čekají, až tam přeskočí jiskra, ale počítá se s tím, že prostě každý je trošku v jiné věkové kategorii a oni si potom v
1: oni
0: přímém
1: dopředu
0: přenosu,
1: to neví.
0: Ano, ten věk řeknou.
1: Ano.
0: My jsme viděli takové to ups na, já nevím, že jo, a než jsme viděli tu dámu, že, která vypadá, byla to šedesátnice, ne?
1: Nádherná, nádherná, no myslím, že k šedesátnici šlo.
0: A měla toho 27letého kluka?
1: Tak nějak.
0: Ano, ano.
1: No, ale on to taky neřešil. Uh-huh. Přece v tom, v té televizi, že, když jsme se na to koukali, tak ona byla ta, kdo pořád s tím měl problém, protože on byl ve věku jejího syna, že jo.
0: Takže jako chvilku si to užívali, ale pořád tam jsem tam zmínka a podobně, za 10 let nebudu k ničemu a tak dál.
1: A on byl úplně v pohodě. No, takže, a tady článek říká, že se to dámy mají užít, tak já vám to přeju, užijte si to.
0: Holky, věřte svému srdci, milujte se a množte se.
1: A nemáme dát na předsudky a to, co říkají ostatní.
0: Vůbec na čísla taky, jo. No. Jak kdy.
2: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Já to tam pořád slyším, no, Humphreyho oči.
1: Humphreyho eyes, ten hoci se, mimochodem, ne, že bych dostal spucunk, jo, ale já jsem zapomněl a jako pořád jako si na to nemůžu zvyknout, ale někteří kolegáčci ta naše rána stříhají, ta naše zvěrstva, jo. Dávají je třeba na web, jo, cezradio.cz, kde vy, jako si můžete poslechnout, co všechno tvoříme a slyšela to Denča, když to stříhala,
0: jo.
1: Tak mi jeden den psala, protože já to zmiňuji vždycky, Denča prostě celé roky, ale to máme takové ty přeslechy v životě, slyšela v písničce Hungry Eyes, Humphrey Eyes, tedy Humphreyho oči, ano, přesně tak.
0: A já od té doby to tam slyším taky a pořád.
1: Humphrey Eyes. Takže a dává to větší logiku.
0: Je to mnohem, vlastně je to mnohem lepší, originálnější, takže denně máváme a zdravíme, jsou tam, za mě tam jsou Humphreyho oči.
1: My vám chceme popřát hezké dopoledne teď s Lenčou, vlastně až do 11. na Rádio Čas a vymámíme z tebe druhé slovo tajemné věty Rádia Čas.
0: Vymámíte a rozhodla jsem se, že budu dneska opět hodná a řeknu vám ho už po 9.
1: Takže zůstaňte s námi a dozvíte se víc a není to fráze, je čas na zprávy s Kristýnkou.
0: Ano, s Kristýnkou.

0: Blíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
4: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Pohořelicích na Brněnsku, konkrétně v ulici Průmyslova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější.

0: čerstvá. Česko platí zákaz používání amalgámových plomb. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíše pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Město Bohumín došla trpělivost s nelegálním navážením odpadu. Týká se to například přírodní oblasti u Heřmanických rybníků na pomezí Ostravy. Radnice proto zakoupí speciální techniku, jak nám řekla mluvčí Jana Končítková.
1: Aktuálně připravujeme pořízení speciálního monitorovacího dronu, který má sloužit při kontrole rozsáhlých a hůře přístupných lokalit, kam se naši strážníci dostávají jen velmi obtížně. Mohl by pomoci právě při odhalování černých skládek v přírodě. Nejdůležitější roli by ale tato moderní technika měla sehrát při mimořádných událostech, například při záplavách, které naše město v minulosti opakovaně zasáhly.
0: Šumperk bude mít nové městské nájemní byty. Ty vzniknou v bývalém areálu textilky HE2. Nový bytový komplex bude mít 6 bloků a bude v něm 90 bytů různých velikostí od 1+KK do 3+KK. Všechny bloky budou propojeny podzemním parkovištěm.
2: Rádio Čas Sport.
0: Nasazené jedničky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová postoupily na Wimbledonu do čtvrtfinále 4 hry. Dohrála naopak Linda Nosková, která se Slovenkou Šramkovou nestačila na českopolský pár Sisková-Piterová. Dnes bude polojasno až jasno a teploty se budou pohybovat od 19 do 23 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
3: Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Pohodové dopoledne, s vámi ještě stále Rádio Čas, hity, které milujete, no a taky Lenka, já jsem se tady tak trošku zasekla až do 11, ale je to dobře, protože můžu navázat na to, o čem jsme mluvili ráno, a to je samozřejmě tajemná věta Rádia Čas, která vám zajistí dvě vstupenky, tedy pro dnešní den, dvě vstupenky na interaktivní výstavu Sherlock Holmes v Praze. A my jsme to tady s Rádiou studovali a opravdu to vypadá naprosto geniálně, dokonce se můžete tak nějak zapojit do děje, do příběhu, vyřešit nějaký případ, a to všechno jenom za to, že poskládáte za celý den naši tajemnou větu na Rádiu Čas. Já už jsem říkala ráno první slovo, budu hodná, protože jsem to slíbila, tak budu hodná i takhle 6 minut po 9. hodině dopolední a řeknu vám obě dvě ty první slova naší tajemné věty. Jo. Takže první bylo dneska a druhé slovo je bude. Takže dohromady to máme dneska bude. Ale co? No tak to zatím nevíme a to se ve vysílání Rádia Čas rozhodně ještě dovíte. Takže poslouchejte, no a odpoledne, když se dovoláte v určeném pořadí k mojí kolegyni, tak se můžete těšit právě na dva lístky na výstavu Sherlock Holmes. Je to velmi prosté, drahý vocne.
2: Rádio Čas, Rádio Čas.
3: I feel the satisfaction in your eyes. I love you.

0: Coolio a Gangsta Paradise na rádiu Čas, hity, které milujete, a já musím říct, že tahle písnička, tenhle song, tak to je moje absolutně srdcová záležitost a vždycky se k ní moc ráda vracím a pouštím si ji třeba i v autě. No a když jsme u těch návratů, tak kde je vám nejlépe, k čemu se nejraději vracíte, co se týká místa v České republice? Na to se vás ptáme dneska celý den a Facebook už úplně praská ve švech a já jsem ráda, že reagujete taky na našem WhatsAppu na 776612800. Tak se podíváme na nějaké tipy na výlet napřed na tom Facebooku. Věrka napsala, všude je krásně, Česká republika má své kouzlo, ale pro mě je nejlepší domov, tedy Opava, jsem tu moc ráda. Tak to je hezké, já taky mám ráda Brno, že jo. Tomáš doporučuje Vizovice, Evička píše, všude je hezky, jinak by tam člověk nejel, ale ráda jezdím do Prahy, no tak to můžu podepsat. A ještě jedna WhatsAppová zpráva. Ahoj ve spolek, já mám ráda Prahu a Český Krumlov. A to mám pocit, že je fakt hodně podobné, že to je úplně... Ten nádech toho města, myslím, toho historického centra, tak je hodně podobný. A napsala to Hanka z Budějic. No a potom ještě napsala PS, stran toho umění, neexistuje špatný obraz, je nedokončený. To Hanka reaguje na to, že my jsme se tady ráno bavili o tom, že existuje muzeum špatného umění, kde jsou ty nejhorší obrazy. Ale když jsme se na ně dívali, tak nám to ani tak nepřišlo. Takže oni vlastně nebyli špatné, jenom nedokončené. Tak to jsem ráda, že to vím. Prosím vás, vaše nejoblíbenější místo v České republice, kam se rádi vracíte? Napište mi na náš Facebook anebo taky na WhatsApp na 776612800.
1: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na rádiu Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
3: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
2: Rozjeď wakeboarding, vezmi paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal, workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
1: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
3: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
4: Hity, které milujete.

Hity, které milujete na rádiu Čas, je takhle dopoledne ve středu 8. července. Já se vždycky musím ujistit, co je za den, protože já mám pořád jiný den, jelikož je ten týden zkrácený, že zase za dva dny pátek, takže to je paráda. Mimochodem, pojďme se teď přinést do Horního Maršova tady v České republice. Možná pro někoho z vás oblíbené místo. Představte si, že jste na chatě, tak nějak si užíváte pohodičku, klídeček a najednou se začnou ozývat velké rány, jak kdyby někde něco vybuchovalo. Podíváte se ven a hoří rozvodná elektrická skříň. No, tak tenhle příběh se skutečně stal. Takhle jsem vás chtěla trošku navnadit na ten hluboký lidský příběh. Takže tohle se opravdu stalo. Přijeli hasiči, přijela policie, začali to vyšetřovat. No a zjistili, že v té rozvodné skříni vyskratoval šnek. Normální hlemíš tam byl, vlezl, vyskratoval, chudák teda. No a od toho začala hořet celá ta rozvodná skříň. Je to taková jako pěkná záležitost, řekla bych v tom směru, že to asi nikdo nečekal, že celkem to byl zajímavý zážitek. A já jsem tak hledala, jestli náhodou někde se tenhle motiv neobjevuje. A dokonce jsem, přátelé, našla pohádku, kde už byla předzvěst tohohle příběhu z Horního Maršova.

0: pořád plný plyn. Prostě ten šdek je blesk, no.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dneska bude polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 19 do 23 stupňů. Na horách budou teploty od 13 do 17 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Já jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří. Ty, které milujete. Milujete. Rádio Čas.

0: Do vašich uší proudí Rádio Čas, taky hity, které milujete. No a nejdůležitější otázka dnešního dne je, jaké místo v České republice máte nejraději, kam se nejraději vracíte. No a vy už píšete na Facebooku nebo na WhatsAppu, takže už za chvilku se na to samozřejmě podíváme, na nějaké tipy na výlet. Ale když jsme u těch otázek, tak mi to nedá, zopakujeme si taky dnešní ranní víš, nevíš, protože jsem se ptala já, takže jsem v pohodě, já vám to klidně pustím.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: V roce 1908 nastupuje do brněnské redakce Lidových novin muž, který používal pseudonym Arnošt Belis. Byl to spisovatel, básník, dramatik, novinář a překladatel. Kdo pak to byl? Taky jsem to nevěděla, že vystupoval pod tímhle pseudonymem.
2: A víme, co třeba napsal a podobně?
0: Víme. Když vám to řeknu, budete vědět hned. Mm. Liška Bystrouška.
2: Těsnohlídek.
0: Ano. V roce 1992 bylo zahájeno druhé kolo první vlny kuponové privatizace. Tak co to kuponová privatizace bylo a kdo za ní stál nejvíc?
3: Lidé si mohli nakoupit nebo dostat nějaké kupony a potom vlastně za to mohli získávat ty věci, které předtím vlastnil stát?
2: Nebo si jim to tvrdilo, a pan Kožený.
0: No, tehdy zatím hodně stál Václav Klaus, který chtěl takhle nastolit velmi rychle tržní ekonomiku v České republice po revoluci. Nedozví. Který muzikál je na Broadway nejdéle hraný a hrál se nepřetržitě od roku 1988 do roku 2023?
2: V 88. měl, myslím, premiéru, doufám, nebo to byl sedmý, Phantom opery?
0: Jako vážně?
3: Tak, jako když to řek, tak to dává smysl.
2: No ne, tak...
3: A jsi dobrý, že to víš.
2: Já mám rád Sarah Brightman, že jo, a to byla tehdy manželka Andrew Lloyd Webbera, napsal pro ní Christine.
0: No tak je to správně.
2: Think of me fondly when I said goodbye. Co je?
0: No a dneska slaví narozeniny tento muž a tady už to bude jenom o rychlosti, kdo to dřív řekne.
3: Petr Kotwald. Jsem první.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní, kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
9: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
10: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
11: Popel

0: Rádio Čas. Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádio Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádio Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

to tady 10. hodina dopolední na rádiu Čas. Už se sem tlačí Kristýnka s aktuálními zprávami, ale ještě předtím v rychlosti vám rozhodně stihnu říct, že byste neměli otálet s nákupem lístku na náš megakoncert 21. listopadu. Vystoupí tam kapela Europe, takže velká událost, taky David Koller, Olympic, Leny a speciální host Marpo. A já vždycky každý den tak nějak jako kontrolu a proklikávám se různými sektory, co máme na internetu, na našem webu www.časradio.cz, kde si můžete koupit i vstupenky, a dívám se, jak nám to hezky mizí pod rukama, ta místa. A opravdu některé sektory, to znamená zřejmě ta nejlepší místa, ty nejlepší sedačky, tak mizí závratnou rychlostí, takže prosím vás, pokud ještě váháte, také neváhejte. Časradio.cz, tam najdete předprodej vstupenek a 21. listopadu se vidíme v Ostravar aréně.

0: Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
4: Nákupní centrum Géčko.
5: Léto v Géčku může být pořádná jízda. Nakupte u nás od 1. do 31. července minimálně za 500 korun, získejte herní kartu a zapojte se do letní soutěže s DR Automobiles. Ve hře je auto na týden s plnou nádrží. Soutěžte s Géčkem a vyzkoušejte auto, které spojuje italský temperament a čínskou technologii. DR Automobiles.
4: Nákupní centrum Géčko.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Bajerova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: V Česku vzrostlo šíření dětské pornografie. V Bohumíně vznikne nový domov pro seniory. Otrokovice se připravují na další dopravní komplikace. Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. V Česku vzrostlo šíření dětské pornografie, a to meziročně o 22%. Odborníci navíc varují, že v období letních prázdnin mohou být děti vystaveny online sexuálnímu zneužívání častěji než ve školním roce. Roste také množství sebevražd.
8: Morava aktuálně.
7: Obce Rychlad a Dolní Lutyně finančně podpoří stavbu domova pro seniory v Bohumíně. V zařízení tak získají místa pro své obyvatele. Komplex s kapacitou 100 lůžek má vzniknout v oblasti na Panském 2. Největší městská investice v novodobé historii za zhruba 300 milionů korun by měla začít v roce 2028. Město Otrokovice se připravuje na řadu dopravních komplikací. Cílem je zvýšení bezpečnosti, zlepšení technického stavu komunikací i veřejného prostoru. Kde řidiče čekají omezení, tak to nám řekla mluvčí radnice Lenka Vaculová.
9: Jejich oprava je nezbytná také s ohledem na připravovaný projekt modernizace železniční trati Otrokovice-Vizovice. Další z plánovaných investic zamíří do prostoru za obchodním domem na Baťově. Třetí plánovaná investice v oblasti dopravy směřuje rovněž na Baťov, tentokrát do ulice Karla Čapka. V září se zde začnou stavět dvě vyvýšené křižovatky. První v křížení s ulicí Erbenova u budovy Senioru B a druhá v křižovatce s ulicí Moravní v prostoru u vjezdu k přístavišti.
8: Rádio Čas, sport.
7: Matyáš Vacek se posunul na třetí místo průběžného pořadí Tour de France. 24letý český cyklista při debutu na nejtěžším etapovém závodu tak oblékne bílý trikot pro nejlepšího mladého jezdce. Dnešní den bude převážně polojasný až jasný a teploty se budou pohybovat od 19 do 23 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas.
8: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Ještě druhá sloka. Já jsem chtěl víc.
11: I tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. No.
10: Těšíme se na vás.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Středeční dopoledne trávíte ve společnosti Rádia Čas, hrajeme hity, které milujete. No a napadla mě taková otázka, chtěli byste přítelkyni, můžete si ji koupit, našla jsem pro vás možnost. Samozřejmě, myslím si, že všechny napadla taková ta varianta na jednu noc a podobně, ale opravdu ne. Můžete si koupit přítelkyni klidně na celý život, teda dokud bude trvat asi záruka. No, protože v Číně vytvořili první robotí přítelkyni, která teda vypadá úplně přesně jako živá dáma. Dokonce na její obličeji a končetiny je použit takový speciální silikon a dívala jsem se na fotky a vypadá to opravdu velmi, velmi živě a reálně. Tahle přítelkyně tedy s vámi bude nějakým způsobem i interagovat. Nevím, kolik toho ujde, protože zatím teda někteří ti robůtci se je snaží rozpohybovat třeba na fotbalových hřištích a podobně, tak se nakonec dokutálí někam. Každopádně tohle vypadá velmi, velmi reálně a můžete si ji pořídit. No a já jsem tedy četla, za kolik peněz si ji můžete pozvat domů. A říkala jsem si, jestli jako není levnější než ta reálná potom v nějakém časovém horizontu. Samozřejmě podle toho, jak dlouhá je na ní záruka. Doufám, že delší než 2 roky, to by se nevyplatilo. Každopádně tato nová přítelkyně bude stát 5 milionů korun. Tak co myslíte, je to levnější nebo dražší než reálná? No, každopádně si myslím, že je dostupnější, pokud na to ty peníze máte.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

Já jsem tady před chvilkou mluvila o nové přítelkyni, kterou si můžete pořídit v Číně, tedy robotická přítelkyně, a že vyjde na 5 milionů korun. A mně se moc líbí, že posloucháte a reagujete velmi rychle, protože na náš WhatsApp mi Roman napsal, 5 milionů, to je ještě levné, a napsal, že je čerstvě po rozvodu. Ano, tak to chápu, to si myslím, že potom s touto virtuální přítelkyní, kterou v podstatě můžete vypnout nebo vytáhnout z zásuvky, vůbec nehrozí. Každopádně jsem ráda, že využíváte WhatsApp na vaše zprávy a budu ráda, když ho budete využívat i nadále, třeba i na hlasovku, a nahrajete mi nebo napíšete, jaké místo v České republice máte úplně nejraději, kam se nejraději vracíte, protože to je otázka pro dnešní den, ať už tedy s přítelkyní jakéhokoliv ražení se tam třeba rádi vracíte, tak mi napište na WhatsApp a nebo taky na Facebook, jinak to WhatsAppové číslo stále stejné 7766 12800, a už za chvilku se podíváme na vaše tipy, kam třeba i naši posluchači můžou vyrazit na výlet.

0: Zmrzlinový Core Note Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
8: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové snacky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte ale poně 3 kusy Matony Nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
9: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
10: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
11: Přijdu kdekoliv, sléknu se kdekoliv, no to ne.
12: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
11: Protože si pořádně manžel vrznul.
13: Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
12: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
11: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
14: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Tak které, to se mi chce úplně říct, tak které to místo je pro vás to nejmilejší, nejlepší a nejúžasnější tady v České republice, místo, na které se rádi vracíte, na to se vás ptáme dneska na rádiu Čas. Tak vybírám pár komentářů tady z našeho Facebooku, takže dávejte pozor, třeba tam najdete i nějaký tip na výlet víkendový. Tak Markétka píše samozřejmě Český Krumlov, ano, ten tu máme stále, České Švýcarsko, Beskydy, Jeseníky, Nikča píše Náklo, Kamenolom, ano, ano, to znám, nádherně čistá voda, skvělé prostředí, nejlepší místo v létě na odpočinek i dovádění ve vodě na paddleboardu. Tak to teda taky musím souhlasit. Vlaďka, je těžké vybrat jedno místo, protože je tu spousta krásných míst, ale já bych řekla, že jedno z nejkrásnějších míst je to, kde se člověk narodil, a to je pro mě Ostrava. Jinak, kam se ráda vracím, je Rožnov pod Radhoštěm a pak České Velenice a jejich okolí, a to proto, že tam jsem prožila půlku dětství. No to si taky myslím, že k tomu místu člověk má nejenom ten fyzický, ale i takový emoční vztah, takže potom se nám líbí spousta měst, třeba každému sedne něco jiného. Takže pokud máte nějaký tip, ne třeba město, ale nějaké hory, lesy, kdekoliv se vám to líbí, tak dejte vědět na náš WhatsApp na 7766 12800, no a nebo taky na náš Facebook.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dneska bude polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 19 do 23 stupňů. Na horách budou teploty od 13 do 17 stupňů Celsia. Rádio.

0: Příjemné dopoledne, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, no a já jsem ráda, že jsme neustále v kontaktu, protože mi píšete místa, která milujete v České republice a kam se rádi vracíte. A tady teda doufám, že to dobře přečtu, protože Štěpán mi napsal a že se vždycky nejraději podívá do cecího světa, nedaleko od Litoměřic. Mimochodem celé Litoměřice jsou nádherné. A Litomyšl mě teďka napadla. To je teda jinde, ale tak nějak li. No a super je i Nevrčina, kde jsou rybníky pro mravenečky. Tak taky nevím. Taky tady mám nějaké turistické resty. Každopádně pokud vy víte, nebo byste se chtěli podívat někam nově, tak tady ty typy rozhodně najdete. A já jsem jen tak pro zajímavost zjišťovala, jaké je nejturističtější místo v České republice. Kam přijíždí každoročně nejvíc turistů? Tak město zřejmě typnete. Je to Praha, samozřejmě. Ale ta památka, schválně, co byste řekli, kam nejvíc lidé jezdí? Tak je to Pražský hrad. Dokonce v posledních statistikách vede z více než 2,5 miliony, tak se to skloňuje, návštěvníků ročně. A to je jenom u placených prohlídek. Každopádně těch neplacených je ještě mnohem, mnohem víc. No a když se podíváme na ta města, tak extrémně navštěvovaná místa jsou také Český Krumlov, Karlovy Vary, jasně, klasika, filmový festival, zoologická zahrada hlavního města Prahy. Ale my tady v Ostravě nemusíme zoufat, protože na 4. místě se umístila oblast Dolních Vítkovic tady u nás v Ostravě. A to teda musím říct, že Dolní Vítkovice taky naprosto miluju. No a co vy, jaké místo v České republice máte nejraději? Kam se nejraději vracíte? Pište a nahrávejte hlasovky na 776 12 800.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
5: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jo, já jsem ti nezapl mikrofon.
1: Nezapl. No ale prosím tě, to jako, jak můžeš říct vteřinu před vstupem, tohle počkej. Nevytahuj. Tak co si myslíš, že udělám? Majky je tady na Rádiu Čas. Majky, ahoj.
0: Krásné dopoledne, ahoj. Já jsem zvyklý říkat odpoledne, ale krásné dopoledne.
1: No, tak co nemám vytahovat, pojď.
0: No ne, ty se ptala na téma dne a já jsem říkal, že je to pro mě takové složitější, protože dneska řešíme samozřejmě toto krásné téma.
1: To znamená, kde v České republice je vám nejkrásněji a kam se rádi vracíte?
0: Ano, a já těch krásných míst jako nemám asi zas tak moc tady u nás v Česku, ale nemyslím to vůbec špatně.
1: Ty se to snažíš zamluvit.
0: No, takhle, znám jedno krásné místo, kde jsem byl teďka nedávno, kde se mi opravdu líbilo, na Starých Hamrech v Beskydech, je tam krásný výhled na Lysou. Protože je to tam moc krásné, takže určitě doporučuju Staré Hamry, je to tam fakt krásné, takže to je pěkné místo, které mám já rád, třeba osobně.
1: Dobře, já myslím, že všichni, kdo poslouchají, tak je jim jasné, že...
0: Že půjdeme na zprávy, o které se postará Kristýnka a ve zprávách si povíme, že rybáři bojují se suchem. Krásné dopoledne s Rádiem Čas.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Nákupní centrum Géčko.
5: Léto v Géčku může být pořádná jízda. Nakupte u nás od 1. do 31. července minimálně za 500 korun, získejte herní kartu a zapojte se do letní soutěže z DR Automobiles. Ve hře je auto na týden s plnou nádrží. Soutěžte s Géčkem a vyzkoušejte auto, které spojuje italský temperament a čínskou technologii. DR Automobiles.
4: Nákupní centrum Géčko.
6: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Bajerova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Rybáři bojují se suchem. Ostrava nabídne další nové byty. Přerov otevírá recyklační místo. Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Podle meteorologů přijdou do Česka opět tropy a vedra tak znovu prověří i české rybníky. Vysoké teploty představují pro ryby jedno z nejvyšších rizik. Rybáři už proto chystají opatření, která by měla zabránit zbytečným ztrátám. K tomu patří například provzdušňovací technika a pravidelná kontrola kvality vody.
7: Morava aktuálně.
6: Ostrava nabídne další nové byty. Vyrostou v lokalitě Malé Lauby. Původně tu ale měla vzniknout klinika. Podrobnosti dodává Petr Havránek z tiskového odboru radnice.
8: Změna původního záměru kliniky estetické medicíny na rezidenční projekt městského bydlení s aktivním partnerem posílí polyfunkční charakter centra města. Lidem nabídne kvalitní bydlení v lokalitě s dobrou dostupností služeb v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí. Bytový blok Malé Lauby by měl obsáhnout zhruba 50 bytů i prostory pro služby.
6: Přerov otevírá recyklační místo. Obyvatelé města si zde budou moci za symbolický poplatek pořídit knihy, hračky, sportovní vybavení nebo zahradní potřeby. Tento Reus Point funguje ve sběrném dvoře na Hrázi. Cílem střediska je předcházet vzniku odpadu a prodloužit životnost věcí.
7: Rádio Čas, sport.
6: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Nasazená desítka porazila bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Osakovou z Japonska. V boji o premiérové wimbledonské finále se utká s Američankou Gaufovou. Dnes bude polojasno až jasno a teploty se budou pohybovat od 19 do 23 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Ještě dva sloka. Já jsem chtěl víc.
1: I tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. No.
9: Těšíme se na vás.
7: Rádio Čas.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak ještě jednou krásné středeční dopoledne ze studia Rádia Čas už v tuto chvíli se mnou s Mirkem Rešlem. Samozřejmě tak, jak je ve zvyku nás v éteru, tak také z hity, které milujete. No a my dneska budeme nadělovat, máme tady pro vás další skvělé lístky v rámci Megaléta Rádia Čas. O co budeme soutěžit a jak, to si povíme, ale jak je zvykem po 11. tak také budeme nadělovat obědy do firem. Takže obědovka, no a za chviličku dáme také tipy, kam v tomto týdnu vyrazit. Teď už ale muzika, zůstaňte s námi.
1: Rádio Hity, které milujete. Shine bright like a diamond.

0: se bavit.
1: Má dnešní pozvánka míří na Ostravici, protože už tento víkend, konkrétně v sobotu 11. července, tady můžete vyrazit na Den obce Ostravice. Tato akce bude probíhat v areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Ostravice, startuje se ve 14 hodin. Celou akci moderuje náš kolega zprávař Honza Gavelčík a těšit se můžete například na vystoupení kapely Support Lesbians, světelnou show, program pro celou rodinu a spousta zábavy. Tak pokud vyrazíte, hlavně se příjemně bavte.

0: jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
5: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
6: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Bruzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
7: Přijeďte třeba na víkend.
6: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
8: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
9: Ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megalétor Rádia Čas.
1: No, když máme za okny sluníčko a teploučko, tak by byla obrovská škoda sedět doma a naše rádio vás dostane na ty nejlepší akce, které po celé léto probíhají. Tento týden už jsme rozdali lístky třeba na Lucí.

0: prozradím, že příští hodince by to mohlo padnout. No ale teď se pojďme podívat na počasí. Jak bude dneska?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dneska bude polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 19 do 23 stupňů. Na horách budou teploty od 13 do 17 stupňů Celsia.

0: Máme tady čas obědu a to znamená, že jdeme nadělovat obědy do firmy. No a pokud jste se i vy zaregistrovali na našem webu cazradio.cz, tak je možné, že právě vám v tuto chvíli zavolám. No a důležité je zvednout telefon a prokázat, že posloucháte naše rádio. Tentokrát voláme Daniele, tak doufám, že se dovoláme. Měli bychom volat konkrétně do vinařství.
1: Číslo, které jste vytočili, není v provozu.
0: No, tak to mě mrzí, Danielo, to asi přijdete oběd. Tak ale vyzkouším to ještě jednou, tak snad už číslo bude v provozu. Je to číslo, které tato paní zadala při tom, když se registrovala. No a pokud se nedovolám, tak obědovka bohužel propadne.
1: Číslo, které jste vytočili.
0: No, tak máme jasno. Je mi to líto, protože včera jsme nenadělovali, to se nepodařilo prokázat, že posloucháte Rádio Čas. Že posluchač poslouchá Rádio Čas. No a dneska jsme se pro změnu nedovolali vůbec. Tak budu držet palce, ať se dovoláme zítra a třeba ty obědy už někam konečně pošleme.
2: Obědovka Rádia Čas.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 400.

0: Míša, tvarohový mls, 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda, 2,25 litru za 29,90. A Hello, ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
2: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz
3: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
4: Rádio Čas.

Rádio Čas. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: I 3 minuty před středečním polednem posloucháte Rádio Čas, čekají nás informace z dopravy a také zprávy s Honzou. Povíme si, že rodičovský příspěvek se zvýší.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Trafíte se?
5: Tech se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
6: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
7: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz
8: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
9: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
10: Vážná nehoda se aktuálně řeší na Frýdecko-Místecku. Na hlavním tahu ze Slovenska na Třinec u obce Bystřice bouralo osobní auto. Na místě jsou záchranáři. Nehoda se na Frýdecko-Místecku řeší taky v obci Baška. Na výjezdu na Pržnov tady boural cyklista. Silný provoz je právě teď v Brně v Merhautově ulici. Nefungují tady semafory. A v Brně pozor taky v Bauerově ulici. Tady se srazilo nákladní auto s osobním.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Rodičovský příspěvek se zvýší, v Opavě začala sloužit nová cyklostezka. Tenistka Nosková zabojuje o postup do wimbledonského semifinále. Dobré středeční poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Rodiny si přilepší, poslanci schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten se pro jedno dítě nově může vyšplhat až na 400 tisíc korun. Podle televize LTV Plus se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027.
11: Morava aktuál.
10: Cyklistům se v Opavě otevřela opravená trasa. Město dokončilo rekonstrukci 3 úseků cyklostezky číslo 55, která je součástí Slezské magistrály, a předloni v září ji poškodili povodně. Práce vyšly na více než 3,5 milionu korun. Zlínský kraj podpoří částkou 1 700 000 korun bezpečnost dětí v dopravě a rozvoj dopravních hřišť v regionu. Zvláštní dotaci 300 000 korun dostane i Rožnov pod Radoštěm, který díky tomu může uspořádat celostátní kolo soutěže mladých cyklistů. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Doležel.
12: Jde o prestižní celorepublikovou akci s významným vzdělávacím, preventivním a společenským přesahem. Jejím cílem je systematicky vychovávat děti k bezpečnému chování, k silničním provozu, rozvíjet jejich dopravní dovednosti, odpovědnost a také respekt pravidlům silničního provozu. Proto jsme se rozhodli ji podpořit.
10: Dotaci dostanou i Zlín, Otrokovice, Valašské Meziříčí a Uherský Brod.
11: Rádio Čas, sport.
10: Po úspěchu Karoliny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále taky další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na Belgičanku Elis Mertensovou. Utkání začíná přesně za 2 hodiny. Zítřek bude polojasný až oblačný s teplotami od 20 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 12. hodině pokračuje středeční odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
11: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
13: Ještě druhá sloka. Já jsem chtěl víc.
14: I tohle se občas děje mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo. No.
13: Těšíme se na vás.

Společnost při středě vám dělá Rádio Čas a my si za necelých 10 minut povíme jednu věc, která možná překvapí úplně každého, kdo dneska poslouchá hudbu krom éteru Rádia Čas, také přes streamovací platformy. Určitě už jste někdy přemýšleli nad tím, když má nějaká píseň milion přehrání, kolik na tom vlastně její autor vydělá. Je to na nové auto nebo sotva na nějaký nákup v obchodě? No, za chvilku se na to podíváme podrobně, jak to ve skutečnosti funguje. Do té doby ale další hity, které milujete. Radio Čas.

Držíte vlny, rádia Čas a občas, nedej bože, se může stát, že ty vlny držet nebudete, že se dostanete do nějakého místa, kde nás zkrátka nenaladíte a nebudete mít ani signál, abyste si rádio Čas pustili online, tak nastává možnost sáhnout po nějaké streamovací platformě a pustit si oblíbenou písničku, ať už na Spotify nebo Apple Music a mnoho dalších streamovacích platformách. No, přemýšleli jste někdy nad tím, kolik vlastně interpret vydělá za to, že jste si ho právě přehráli, protože to je téma, které se řeší už dlouhá léta a možná vás překvapí, že rozhodně nejde o koruny. Za jedno přehrání dostane v průměru jen několik haléřů. Ono, kdybychom to přepočítali na české peníze, tak je to zhruba 6 až 32 haléřů na jeden stream. Podle toho, z jaké země posloucháte, jestli máte placený účet a jaké smlouvy má samotný interpret. Když to převedeme do větších čísel, tak 100 000 přehrání může přinést přibližně 6 až 10 000 korun. Milion přehrání zhruba 65 až 110 tisíc korun, ale pozor, protože ani to není finální částka, která automaticky skončí na účtu zpěváka. Peníze se totiž ještě většinou dělí mezi vydavatelství, producenty, skladatele, distributory a až potom samotného interprety pro samotné interprety. A právě proto také většina hudebníků říká, že neživí právě streamování, ale hlavně koncerty, prodej merče nebo setkávání s fanoušky. Tak pokud máte nějakého oblíbeného zpěváka a chtěli byste ho podpořit, tak myslím si, že ta nejlepší varianta je koupit si LPčko, stále se prodávají, anebo nejlépe lístky na jeho koncert.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
4: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
5: Rádio Čas. Hity,

0: Posloucháte Rádio Čas a my dneska řešíme, jaké je podle vás nejkrásnější místo v Česku. A jak já už jsem říkal, tak těch míst je tady obrovská spousta. Já osobně mám rád místa, kde jsou krásné výhledy, mám rád Beskydy. Co se týče určitých měst, tak za mě třeba v Olomouci je to Svatý Kopeček, na Ostravsku třeba Halda Emma. Je toho opravdu mnoho, pojďme se podívat na to, co píšete vy. Hanka napsala, to se nedá říct, jelikož naše země je celá překrásná. Pod to já se rozhodně podepíšu. Markéta napsala třeba Český Krumlov, České Švýcarsko, Beskydy, Jeseníky. Je toho opravdu spousty, tak dejte vědět i vy ostatní, kam se třeba rádi vracíte, budeme se tomu věnovat. Pište na Facebook nebo na WhatsApp Rádio Čas 77 66 12 800. Teď už počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dneska bude polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 19 do 23 stupňů, na horách budou teploty od 13 do 17 stupňů Celsia.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: I dnes v našem rádiu soutěžíme o lístky, máme tady pro vás dva vstupy na Sherlocka Holmesa, který probíhá, nebo jeho respektive skvělá výstava probíhá až do 10. ledna příštího roku v Praze a vy tam můžete vyrazit úplně zdarma, stačí dát dohromady výherní větu, která se skládá ze 4 slov a třetím slovem do naší tajenky je slovo skvělý. Takže skvělý je třetí slovíčko. Pokud nemáte slova předchozí, tak nezoufejte, ještě je dneska v našem časáckém éteru uslyšíte.
0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
2: Chceš lístky na Hrady CZ, Sherlocka Holmesa, do Energylandie a nějakou další pecku?
0: Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Zdržet se právě teď můžeme v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města před Jirskou osadou. Tady se můžou tvořit kolony. Vážná nehoda se řeší na Frýdeckom Jístecku. Na trase od Slovenska na Třinec u obce Bystřice tady bouralo osobní auto. Nehoda je bohužel se zraněním. Vážná nehoda se stala taky v obci Baška na Frýdeckom Jístecku. Na výjezdu na Pržno tady boural cyklista. A s komplikacemi musíme počítat i v Brně, v Merhoutově ulici. Tady nefungují semafory a je tady silný provoz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Houbaři mají žně. V Olomouckém kraji přestal platit zákaz rozdělávání ohně v přírodě. Tenistka Nosková zabojuje o postup do wimbledonského semifinále. Dobré středeční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honzága Velčík. Současné počasí přeje houbařům. Češi si v posledních dnech z lesů v celé republice nosili plné košíky různorodých druhů hub. Mezi nejčastější patřily lišky, muchomůrky, růžovky. Mykologové ale varují, že předpovídané vysoké teploty růstu hub ublíží.
1: Morava aktuálně.
0: V Kopřivnici přibyly další 4 byty zvláštního určení. Středisko sociálních služeb zvýšilo počet opravených bytových jednotek na 17. Více dodává mluvčí města Lucie Macháčková.
2: Dům je dříve známým jako dům s pečovatelskou službou. Je téměř 100 malometrážních bytových jednotek ve vlastnictví města. Ty jsou určeny zejména pro bydlení seniorů a tělesně handicapovaných občanů, jímž je v případě zájmu poskytována pečovatelská služba. Město chce všechny tyto byty postupně upravit tak, aby vyhovovaly současným potřebám nájemníků.
0: V Olomouckém kraji zrušili zákaz rozdělávání ohně v přírodě. Ten hejtmanství vyhlásilo koncem června kvůli suchu a vysokým teplotám. V posledních dnech se ale výrazně ochladilo a dešťové přeháňky riziko vzniku požárů snížily.
1: Rádio Čas, sport.
0: Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále taky další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na Belgičanku Elis Mertensovou. Utkání začíná přesně za hodinu. Zítřek bude polojasný, sem tam i oblačný a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají přes den pohybovat v rozmezí od 20 do 25 stupňů Celsia. Ve čtvrtek už by se mělo začít dál oteplovat. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje středeční odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ještě dva sloka. Já jsem chtěl víc.
4: I tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. No.
3: Těšíme se na vás.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vaším parťákem ve středu odpoledne zůstává Rádio Čas. Za malou chviličku další hity, které milujete, podíváme se, kam vyrazit za sportem a mrkneme také do našeho ranního programu na to, jak vypadalo dnešní Víš, nevíš. Teď už ale muzika.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Pokud byste chtěli vyrazit sportovat s celou rodinou, tak tady mám pro vás pozvánku do lezeckého centra Hangár v Ostravě. Tady můžou vyrazit malí i velcí sportovci. Užijete si tady lezecké stěny, děti se tady zabaví na rozsáhlém pohybovém parku. A ať už jste zkušení lezci, nebo si chcete lezení vyzkoušet poprvé, tak Hangár Ostrava je místem, kde si skvěle užijete čas a pořádně se pobavíte. Tak pokud vyrazíte, přeji příjemné sportovní zážitky.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Máte

0: Nový Core Note Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
4: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové snacky Bomber, originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň po ně 3 kusy Matony Nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
5: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
6: Obědovka Rádia Čas.
5: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
6: Když posloucháš, máš vyhráno.
5: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Dnešní odpoledne s Rádiem Čas, my se teď ale trošku vrátíme v čase, podíváme se do dnešního rána, jako každý všední den i dnes, mezi 6. a 9. tady probíhalo Dobré ráno Moravo a v něm víš, nevíš. A tak i při středě si můžete ověřit, co všechno víte, nevíte, jak jsou na tom raní moderátoři. Já bych dneska úplně neuspěl, tak pojďme se podívat, jak byste to zvládli třeba vy. Věděli byste, kdo byl Arnošt Belis, protože i o tom byla řeč.
1: Dobré ráno Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1908 nastupuje do brněnské redakce Lidových novin muž, který používal pseudonym Arnošt Belis. Byl to spisovatel, básník, dramatik, novinář a překladatel. Kdo pak to byl? Taky jsem to nevěděla, že vystupoval pod tímhle pseudonymem.
3: A víme, co třeba napsal a podobně?
2: Víme. Když vám to řeknu, budete vědět hned. Liška Bystrouška.
3: Těsnohlídek.
2: Ano. V roce 1992 bylo zahájeno druhé kolo první vlny kupon.

0: premiéru, doufám, nebo to byl 7. Phantom opery?
1: Jako vážně?
2: Tak, jako když to řek, tak to dává smysl.
0: No ne, tak...
2: A jsi dobrý, že to víš.
0: Já mám rád Sarah Brightman, že jo, a to byla tehdy manželka Andrew Lloyd Webbera, napsal pro ní Christine.
1: No tak je to správně.
0: Think of me fondly when I said goodbye. Co je? Co
1: ježiš? No a dneska slaví narozeniny tento muž a tady už to bude jenom o rychlosti, kdo to dřív řekne.
2: Petr Kotwald. Jsem první.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Zítra bude polojasno až oblačno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 20 do 25 stupňů. Na horách budou teploty od 14 do 18 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: odpoledne s Rádem Čas, také se mnou s Mirkem Rešlem, ale já tady v tuto chvíli nejsem ve studiu sám, protože společně se mnou je tady Honza Gavelčík. Honzo, krásné odpoledne, ahoj.
1: Dobré odpoledne, kromě toho, že mám dneska zprávy v rádiu, které budou už za 15 minut, tak tady vítám taky vzácné hosty, protože přišli kluci a holky ze střediska volného času v Ostravě na Ostrčilově ulici a je to takový příměstský tábor, oni mají téma gramotnost, mediální gramotnost a věnují se rádiu a všemu možnému. Dneska třeba probírali fake news a teď tady přišli, zatím jsou velice tiší a ptají se na různé věci, ale možná by nás mohli pozdravit. Takže navrhuju, až řeknu já teď, tak zakřičíte hromadně ahoj. Jste pro? Takže 3, 2, 1, teď.
2: Ahoj!
0: Máme tady veselo spoustu hostů a to je taky docela zajímavé k dnešnímu tématu, protože my řešíme, jaké je podle našich posluchačů a podle lidí nejkrásnější místo v Česku a spousta odpovědí na našem Facebooku je právě z dětství. Jsou to místa, kde se nacházely v dětství, ať už to jsou babičky, dědečkové místa. Honzo, jak to máš ty?
1: No, tak já mám nejradši místa taková, která souvisí právě s tím mým dětstvím, to znamená místo, kde bydlí, nebo bydlela babička, taky to místo, kde bydlím, a taky mám rád hory a různá místa, kde jsem třeba byl na dovolené, ale možná by mohli i tady kluci a holky říct, kde je to baví.
0: Určitě, tak ty už tady s nimi nějaký ten čas si, tak já poprosím, ať někoho vybereš.
1: Tak kdo by chtěl říct, tak třeba tady Eliška se hlásí, že jsi Eliška, tak Eliško, kde ty to máš nejradši?
3: Já to mám nejradši na hřišti.
1: Na hřišti, a co ráda děláš na hřišti?
3: Hraju si.
1: A co třeba, jaký máš ráda sport?
3: Gymnastiku,
1: a vy jste říkali, že dneska jste hráli Vybišu. Baví vás Vybiša?
4: Ano.
1: A ještě někdo další bych chtěl říct, kde to má rád třeba tady Natán?
5: Já to mám rád na tréninku.
1: Na tréninku, no vidíš, tak Majky, všichni jsou tady sportovně nadění, nejenom mediálně. Ještě se hlásí tady v rychlosti Lotka.
6: Já to mám ráda na tréninku gymnastickém.
1: No a jsme tam, kde jsme byli. Výborně!
0: Ano, jsou to vzpomínky, které se s námi táhnou celý život a je to téma, které dneska ještě budeme rozebírat v éteru Rádia Čas. Honzo, každopádně já ti moc krát děkuju za tuto milou návštěvu. No a vy posluchači, pište na náš Facebook nebo WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland. Vědku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Nákupní centrum Géčko.
10: Léto v Géčku může být pořádná jízda. Nakupte u nás od 1. do 31. července minimálně za 500 korun, získejte herní kartu a zapojte se do letní soutěže s DR Automobiles. Ve hře je auto na týden s plnou nádrží. Soutěžte s Géčkem a vyzkoušejte auto, které spojuje italský temperament a čínskou technologii. DR Automobiles.
9: Nákupní centrum Géčko.
11: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
12: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
13: Přijdu kdekoliv, sléknu se kdekoliv, no to ne.
14: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
13: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
14: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
13: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
11: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

ulicí. I minutu před 14. hodinou posloucháte Rádio Čas. Teď už se slovo bere Honza, čekáme na informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy. A v těch si povíme, že s povinnou registrací psů spěchat nemusíme. Podrobnosti za chvilku.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
4: Kámen a zahrada. Kámen.zahrada.cz.
5: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
6: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
7: Problémy jsou právě teď na dálnici D49 na trase Hulín-Frišták. Tady je na vozovce porouchané vozidlo, počítejte se zdržením. A zdržet se můžeme i v Brně, v Merhautově ulici totiž nefungují semafory.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: S povinnou registrací psů spěchat nemusíme. Prostor u nádraží v Karviné bude zelenější. Tenistka Nosková zabojuje o postup do wimbledonského semifinále. Dobré středeční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Majitelé psů od července registrují své mazlíčky do centrální evidence. Registrace je povinná. Lidé ale nemusí mazlíčky nechat zapsat i hned. Stačí to při běžné návštěvě veterinárních lékařů. Nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině.
9: Morava aktuálně.
7: V Karviné myslí na ekologii. Město postupně proměňuje prostor mezi autobusovým nádražím a obchodním centrem. V lokalitě přibývá zeleň i další prvky, které pomůžou zadržet dešťovou vodu. Opatření mají ochladit přehřívaný prostor u nádraží. V Rožnově pod Radoštěm vandalové v červnu opakovaně ničili veřejné osvětlení. Pachatelé vypáčili dvířka sloupů a vyšroubovali pojistky, takže zhasly celé ulice. Případ vyšetřuje policie a pachatelům hrozí vězení, říká mluvčí města Adela Kousalová.
10: Rožnovská radnice upozorňuje, že některé z poškozených sloupů jsou zároveň vybaveny poplachovými sirénami, které jsou součástí systému varování obyvatel. Neoprávněnými zásahy tak mohlo dojít k ohrožení provozu veřejně prospěšného zařízení. A pachatelu může hrozit postih za trestný čin ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.
7: Radnice taky vyzývá obyvatele, aby podezřelé chování poblíž svítilen nahlásili policii nebo strážníkům.
9: Rádio Čas, sport.
7: Po úspěchu Karoliny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále taky další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na Belgičanku Elis Mertensovou. Utkání začíná právě teď. Zítřek bude polojasný až oblačný s teplotami od 20 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje středeční odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
9: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Ještě dva sloka. Já jsem chtěl víc.
12: I tohle se občas děje mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo. No.
11: Těšíme se na vás.

Středeční odpoledne s rádiem Čas a stále také se mnou s Mirkem Rešlem i s hity, které milujete. Ty vám budu servírovat dále a neustále až do večerních hodin. Každopádně dneska odpoledne ještě budeme soutěžit v rámci Megaléta, budeme nadělovat lístky, prozradím tajenku a také o co můžeme, nebo o co můžete soutěžit a za chviličku tipy, kam tento týden vyrazit. Je to hrost, tak s námi zůstaňte.

0: se bavit.
1: Dneska tady mám pro vás pozvánku na Ostravici, protože už v sobotu ve 14 hodin tady na areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Ostravice odstartuje Den obce Ostravice. Těšit se můžete na skvělý program, který bude moderovat kolega Honza Gavelčík. Vystoupí tady třeba kapela Support Lesbians, proběhne světelná show a bude tady spousta zábavy pro celou rodinu. Tak pokud vyrazíte, příjemné zážitky.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
0: Rozjeď wakeboarding, vezmi paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beachvolejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
3: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
4: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Mám to

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Tak jako každý den od pondělí do pátku, i dnes budeme nadělovat, jen připomínám, že tento týden už jsme rozdali vstupenky na Lucii Bílou anebo na festival Hrady.cz. Dneska tady mám luxusní vstupenky na ikonickou výstavu Sherlocka Holmesa, která probíhá dlouho v Praze v galerii Labuť až do 10. ledna. Už jsem to našel, můžete tam vyrazit, celkem 2 lístky tady pro vás dneska máme. Stačí dát dohromady výherní větu a první 3 slovíčka do této věty zní: dneska bude skvělý. To poslední slovíčko ještě není známo, ale jakmile padne tady v éteru, tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800 a pokud to vyjde, tak právě vy budete moct do Prahy vyrazit. Teď se pojďme podívat na počasí, jak bude zítra.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 20 do 25 stupňů. Na horách budou

0: Středeční odpoledne s Rádiem Čas a já tady mám ještě jednu pozvánku na nás, na náš časácký rádiový hudební svátek, protože tak jako každý rok i letos 21. listopadu pořádáme megakoncert Rádia Čas pro všechny bezvalidi, a to v Ostravar Aréně v Ostravě. No a letos s naprosto nabušeným line-upem vystoupí tady třeba David Koller, Olympic, Lenny a také speciální host Marpo, ale hlavně skupina Europe, která připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání legendárního alba The Final Countdown. No a já jsem se před chvilkou díval na lístky a ty docela rychle mizí. Řekl bych, že ta nejlepší místa už jsou takřka vyprodaná. Takže pokud chcete být součástí a chcete být u toho, tak doporučuji co nejdříve a já se budu těšit, že se 21. listopadu společně potkáme.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou...

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

0: Čas za 2:15 a se mnou tady Kristýnka. Krásné odpoledne.
1: No napodobně, my to tady teďka měli i s čmoudícím efektem.
0: Ano, my to tady máme se vším všudy.
1: Bliká nám to tady, teďka tady máme tu páru, že jo, jako na těch diskotékách. Ty normálně, ty seš opravdu člověk na svém místě.
0: A ty mi dneska celý den lichotíš, ty od té doby, co jsi otevřela dveře tady od studia, tak mi lichotíš. Ale jen to řekni do éteru, co jsi říkala před chvilkou.
1: Že jsi nejinteligentnější, nejbystřejší a s nejmenším egem?
0: Ano, přesně tohle to, přesně tohle to.
1: Přátelé, kdybyste věděli to pozadí. Já jsem k tomu byla donucena pod nátlakem.
0: Hele, pojďme k tématu dne, dneska řešíme, jaké je nejkrásnější místo tady v Česku, tak kde to máš nejradši?
1: Čověče, to je strašně těžká otázka, protože za mě ta Česká republika opravdu to je jako skvost, ale když bych to měla stáhnout na ta místa, která mám já nejraději, tak je to Jesenicko, třeba Karlova Studánka, zdravím, Ještěd, Ještěd ten je mimo, Ještěd teda taky, ale Praděc, to je teda moje srdcovka. A celkově lázně Jeseník, ty mi hodně přirostly k srdci, takže Jesenicko.
0: Téma, které dneska ještě budeme rozebírat v éteru Rádia Čas, Kiki, a ti to uteče, pěknou směnu.
1: Děkuji a tobě krásné odpoledne, upaluj ven, je tam božsky.
0: No a slovo už se teď bere Honza, informace z dopravy a také zprávy.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
5: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
6: Hromadná nehoda nás právě teď zdrží v Třinci. V ulici Vidické se srazila hned 3 osobní auta. Problémy jsou taky na Bruntálsku, u města Albrechtice, na výjezdu na Holčovice. Tady stojí porouchané vozidlo. Vážná nehoda se stala na trase Olomouc-Vyškov na dálnici D46. Na úrovni 37. kilometru boural motorkář. Záchranáři zasahují taky ve Zlíně na výjezdu na Kudlov. Tady bouralo osobní auto a problémy jsou právě teď taky v Brně v ulici Merhautově. Nefungují semafory a je tady silný provoz.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Lidé za půl roku odevzdali policii více než 9000 kusů střeliva. Moravskoslezský kraj spustil mapu dopravních nehod. Fotbalista Kovařík bude i příští sezonu hrát za Bohemians 1905. Dobré odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Zbraňová amnestie se vydařila. Lidé mezi lednem a červnem odevzdali více než 5900 zbraní. A to z ní dělá druhou nejpočetnější amnestii v historii. Kromě toho policejní stanice získali přes 213 000 kusů střeliva a 64 kilo výbušnin.
5: Morava aktuálně.
6: Moravskoslezský kraj na svém webu spustil mapu dopravních nehod za loňský rok. Data mají pomoct k bezpečnějšímu plánování cest i větší obezřetnosti za volantem. Lidé si v ní můžou zdarma vyhledat nejrizikovější křižovatky nebo ulice ve svém okolí. A to není všechno, říká náměstek hejtmana Radek Podstavka.
7: Je v ní také například, kolik nehod se stalo v jednotlivých obcích na území kraje. Všechny nehody jsou jednotlivě zaznačeny v integrativní mapě popiskem. Co bylo příčinou nehody, jaká se stala zranění a jaká škoda vznikla.
6: Podle statistik byla nejčastější příčinou nehod nepozornost řidičů, couvání a parkování. Olomouc zaplní zahraniční studenti. Více než 100 cizinců z několika desítek zemí se tu přijede tento týden učit češtinu. Univerzita Palackého v neděli zahájí 39. ročník letní školy slovanských studií. Výuka potrvá 4 týdny.
8: Rádio Čas, sport.
6: Fotbalista Jan Kovařík bude i v příští sezóně hrát za Bohemians 1905. 38letý hráč prodloužil smlouvu o rok. Kovaříka čeká z Bohemians 6. sezóna. 14násobný mistr ligy z Plzní má v nejvyšší soutěži bilanci 430 utkání a 43 branek. Zítřek bude polojasný a žoblačný s teplotami od 20 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 15. hodině pokračuje středeční odpoledne na Rádio Čas.
8: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Ještě dva sloka. Já jsem chtěl víc.
10: I tohle se občas děje mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo. No.
9: Těšíme se na vás.
8: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Příjemné středeční odpoledne, naši milí ze studia Rádia Čas. Už posílá moje maličkostky Kystřelcová pozdravy všude tam, kde jste s námi naladěni na vlnách hitu, které milujete a o které nebude nouze pochopitelně ani v rámci středečního odpoledne. K víkendu už nám scházejí jenom dva krůčky díky pondělnímu svátku, tak věřím, že se vám dneska pracuje nebo pracovalo mnohem lépe. No a teď už užívejte dnešního odpoledne, kdo ještě teda před sebou máte nějaké ty povinnosti, tak ať vám to pěkně odsejpá, no a tady už jsou další hity.
1: Hity, které milujete.

0: Vašku.
1: V dalších hitech, které milujete na rádiu Čas, budeme pokračovat už za chviličku, ale teďka skočíme do kalendáře. Už 189 dní, přátelé, uplynulo z letošního roku. V plném proudu máme 8. červenec, kdy svátek slaví Nory a je tak jeden borůvek a slaví i třeba všichni počítačoví maniaci, protože je den videoher. No a co dalšího, třeba i zajímavého, je s dneškem spojeno, tak to už připomenou kolegové z Dobré ráno Moravo, kdy tentokrát Lenka zkoušela Ráďu s Kristýnou.
2: Dobré ráno, Moravo. Víš? Nevíš?
3: V roce 1908 nastupuje do brněnské redakce Lidových novin muž, který používal pseudonym Arnošt Belis. Byl to spisovatel, básník, dramatik, novinář a překladatel. Kdo pak to byl? Taky jsem to nevěděla, že vystupoval pod tímhle pseudonymem.
4: A víme, co třeba napsal a podobně?
3: Víme. Když vám to řeknu, budete vědět hned. Mm. Liška Bystrouška.
4: Těsnohlídek.
3: Ano. V roce 1992 bylo zahájeno druhé kolo první vlny kuponové privatizace. Tak co to kuponová privatizace bylo a kdo za ní stál nejvíc?
5: Lidé si mohli nakoupit nebo dostat nějaké kupony a potom vlastně za to mohli získávat ty věci, které předtím vlastnil stát?
4: Nebo si jim to tvrdilo a pan Kožený.
3: No, tehdy zatím hodně stál Václav Klaus, který chtěl takhle nastolit velmi rychle tržní ekonomiku v České republice po revoluci. Který muzikál je na Broadway nejdéle hraný a hrál se nepřetržitě od roku 1988 do roku 2023?
4: V 88. měl, myslím, premiéru, doufám, nebo to byl 7. Phantom opery?
3: Jako vážně?
5: Tak, jako když to řek, tak to dává smysl.
4: No ne, tak...
5: A jsi dobrý, že to víš.
4: Já mám rád Sarah Brightman, že jo, a to byla tehdy manželka Andrew Lloyd Webbera, napsal pro ní Christine.
3: No tak je to správně.
4: Think of me fondly when I said goodbye. Co je?
3: No a dneska slaví narozeniny tento muž a tady už to bude jenom o rychlosti, kdo to dřív řekne.
5: Petr Kotwald. Jsem první.
2: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: balíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
5: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časrady.cz

0: Ani tento hit, který milujete, nesmí v našem odpoledním programu chybět. Přátelé, máte nalezeno Rádio Čas, no a dneska tady hrajeme taky v megalétě o zajímavé ceny. V jaké fázi se aktuálně soutěž nachází a co pro to případně udělat, abyste se mohli taky zapojit, no tak o tom si hodíme slovíčko za okamžik. Teď už vize zítřka, co nás čeká za počasí, tak pojďme se podívat.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 20 do 25.

0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia
1: Čas. Včera, dnes a zítra, ale taky třeba i pozítří, no tak by se dalo uvést naše Megaléto Rádia Čas. Je tady s námi každý všední den, už několik týdnů a bude, přátelé, i nadále. Počas letních měsíců vás posíláme na úžasné akce, které se letos konají a vy proto musíte udělat pouze to, že budete ladit Rádio Čas a dáte dohromady výherní větu, kterou počas všedního dne dáváme vždy dohromady. No a tak lístky pak můžou být vaše. Stačí už jenom se dovolat ve správném pořadí na naše číslo 77 66 12 800 a třeba právě vy půjdete na nějaký vymazlený koncert nebo festiák zadarmo. No a dneska dostaneme někoho z vás na pražskou unikátní výstavu Sherlocka Holmese. Tak buďte s námi, protože já vám prozradím, že už v příští hodince lístky někomu podaruju.
0: Megaléto Rádia Čas.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: jste s rádiem Čas, taky k tomu s mojí maličkostí Kiki Střelcovou, no a za 2 minutky odvíje 16. hodina odpolední. No a v ní probereme naše dnešní středeční téma, kdy se vás ptáme na nejkrásnější místa České republiky, no a taky dostane svůj prostor soutěžení. Takže kdo byste se chtěli zajet podívat do Prahy na unikátní výstavu Sherlocka Holmese, určitě buďte s námi. No a teď už předávám slovo Honzovi Gavelčíkovi, podíváme se na cesty a taky na všechno nové, co se kolem nás děje. Mějte klidné odpoledne.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
5: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
6: Nehoda se stala v Ostravě na Horní ulici, bourala tady 2 osobní auta. Problémy jsou taky na cestě z Bohumína do Karviné v Dolní Lutyni. I tady se srazily 2 osobáky a zdržíme se i v Karviné. Na třídě Osvobození rovněž tady se srazila 2 osobní auta. Problémy jsou teď taky v Třinci v ulici Lidické, kde se srazily 3 osobáky a zdržíme se i v Rožnově pod Radoštěm na ulici Radhoštské, kde se srazila 2 osobní auta.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Rodičovský příspěvek se zvýší. Zlínský kraj podpoří rozvoj dopravních hřišť. Fotbalista Čermák po sestupu Dukly zůstane v nejvyšší soutěži. Dobré odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Rodiny si přilepší. Poslanci schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten se pro jedno dítě nově může vyšplhat až na 400 tisíc korun. Podle televize LTV Plus se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027.
5: Morava aktuál.
6: Mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Mošnově potvrzuje nejúspěšnější rok v historii. Po už oznámeném rekordu odbavených cestujících hlásí i ekonomické výsledky. Společnost skončila v roce 2025 se ziskem téměř 54 milionů. Zlínský kraj podpoří částkou 1 700 000 korun bezpečnost dětí v dopravě a rozvoj dopravních hřišť v regionu. Zvláštní dotaci 300 000 korun dostane i Rožnov pod Radoštěm, který díky tomu může uspořádat celostátní kolo soutěže mladých cyklistů. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Doležal.
7: Jde o prestižní celorepublikovou akci s významným vzdělávacím, preventivním a společenským přesahem. Jejím cílem je systematicky vychovávat děti k bezpečnému chování, k silničním provozu, rozvíjet jejich dopravní dovednosti, odpovědnost a také respekt k pravidlům silničního provozu. Proto jsme se rozhodli ji podpořit.
6: Dotaci dostanou i Zlín, Otrokovice, Valašské Meziříčí a Uherský Brod.
5: Rádio Čas, sport.
6: Fotbalista Marcel Čermák po sestupu Dukly zůstane v nadcházející sezóně v nejvyšší soutěži. 27letý záložník přestoupil z pražského celku do Teplic. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Zítřek bude polojasný až oblačný s teplotami od 20 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy po 16. hodině pokračuje středeční odpoledne na Rádio Čas s Kiki Střelcovou.
5: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Ještě 2 sloka. Já jsem chtěl víc.
9: I tohle se občas děje mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo. No.
8: Těšíme se na vás.

0: Megalétto Rádia Čas. Megalétto Rádia
1: Čas. Dneska bude skvělý den. No, co bude, dneska je skvělý den, ale tak jako bystrý posluchač si nejspíš všiml, že jsem teďka prozradila celé znění dnešní středeční výherní věty v rámci Megalétta. Tak pro ty, kteří se jako ještě úplně nechytli a nezorientovali, tak ještě jednou. Dneska bude skvělý den. Tak to zní celá dnešní výherní věta, přátelé. Slovíčko den je tím posledním, co vám chybělo do těchto chvil, do dnešní skládanky. No a my už si za pár minut zasoutěžíme o dvě vstupenky na nejzáhadnější výstavu všech dob. A to výstavu Sherlocka Holmesa v Praze, která probíhá už od 26. června letošního roku a vy ji můžete se svojí rodinou, přáteli, dětmi navštívit. No, vy moc dobře víte, co pro to všechno musíte udělat. Znát správné znění výherní věty a pak se dovolat v mnou určeném pořadí. A dneska lístky vyhraje ten, kdo se dovolá jako šestý v pořadí. Ale ještě to teďka nebude. Vy si pomaličku nachystejte číslo 776612800 a jakmile zazní výherní signál, tak jdeme na to. Já vám budu držet palce, ale teď už další muzika. Já vám přeju pohodovou středu a příjemný poslech hitů, které milujete.
0: Megalétto Rádia Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Kdo máte naši milí rádi záhady a k tomu obdivujete Sherlocka Holmesa, no tak vytáčejte linku Rádia Čas právě nyní. A pokud mi řeknete správně dnešní soutěžní větu, můžete jet na tuto výjimečnou výstavu do Prahy zcela zadarmo. 776612800. To je číslo sem k nám do studia a já vám přeju hodně štěstí.

0: Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
8: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové snacky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň po ně 3 kusy Matony Nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
9: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
10: www.podpovrchem.com.
9: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
11: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
12: Nossa!

0: Megaléto Rádia Čas.
1: No a my už teďka přistoupíme k soutěžení. Na lince by měla být posluchačka Zuzka. Halo, halo, krásné odpoledne, slyšíme se.
2: Dobrý den, slyšíme se.
1: Já vás zdravím. Zuzko, odkud voláte?
2: Z Opavy.
1: Z Opavy. No tak to byste ale měla v případě dnešní výhry do Prahy celkem daleko na výstavu Sherlocka Holmese.
2: No a udělám si výlet.
1: A tak to je správné, protože přece jenom, že jo, ty letní prázdniny o tom výletování jsou. Mimochodem, ještě než se teda dáme do toho soutěžení, jak jste na tom s Sherlockem Holmesem?
2: No, jako líbí se mi, jak jste v televizi, to jo, mě to baví.
1: No tak já si myslím, že to by vás určitě bavila i tahle ta unikátní výstava. Nicméně, jestli se na ní dostanete, tak to uvidíme za pár chvil, protože víte, že já po vás budu teďka chtít dnešní výherní větu. Tak jsem zvědavá, jestli ji znáte, tak povídejte.
2: Tak dneska bude skvělý den.
1: Ale nepovídejte. No, tak to se asi teďka bude odvíjet na základě toho, jestli to znění té výherní věty jste řekla správně nebo ne, že jo? Nemám pravdu.
2: Ano, určitě.
1: A já vás, Zuzanko, nebudu dlouho napínat.
2: Super.
1: Dneska nejenom, že bude, ale i je skvělý den. Dva lístky na výstavu Sherlocka Holmesa jsou vaše.
2: Super, děkuju moc.
1: No rádo se stalo, vy jste si opravdu je vysoutěžila sama, protože jste pozorně poslouchala středeční vysílání a díky tomu dva lístky vyhráváte. Víte, koho vezmete sebou?
2: Manžel.
1: To je krásné, tak si to s manželem užijte, vydržte mi na lince. No a přátelé, vy, kdo jste si brousili lístky v rámci Megaléta na dnešek, no tak nezoufejte, protože my budeme samozřejmě hrát o další zajímavé ceny taky zítra.
3: Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 20 do 25 stupňů. Na horách budou teploty od 14 do 18 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: No a my za chviličku se můžeme těšit na muziku další No Name, Walk the Moon a spoustu dalších. No a když dneska probíráme ta nejkrásnější místa v Česku, dáme si i pár tipů na místa, která zase nejsou až tak provařená a překvapí vás, co třeba ve svém okolí máte a dodnes jste o tom netušili. Tak zůstaňte s námi a užívejte středečního odpoledne s Rádiem Čas.
1: Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: taky při středě v rámci dnešního odpoledne jsou s vámi hity, které milujete. No a teďka pojďme nahlédnout na dnešní téma. My se vás po celý den ptáme a vyzvídáme, která místa jsou podle vás, našich posluchačů, nejkrásnější. No a co si budem, v Česku máme spoustu nádherných míst, jen na těch hodně známých to jako vypadá už téměř jako na Václaváku, jo? Ale stále jich ještě spoustu těch méně známých. No a jedním z takových míst jsou třeba zatopené lomy. Ty většinou najdete jako v každém kraji, vykoupete se tam zadarmo, bez hlavy na hlavě a když tam dorazíte, máte pocit, že jste úplně v jiném světě. Stačí jenom trošičku pohledat na mapách. No a když jsme přátelé u té vody, tak mám tady jeden zahraniční tip, který je ale vzdálený pouze 18 kilometrů od Ostravy a po dálnici tam budete za pár minut a jde o přírodní koupaliště Olza v Polsku. Vypadá to tam jako někde u moře, písečná pláž, do toho palmy a krásné prostředí. No co víc si přát. Takže to je další tip na prázdninový výlet, který je za hranicema a přitom my tady na severu Moravy je máme na dosah.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: 5 benefitů, 1 skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
9: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. červen.

Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tě neprohloupíte, protože hity, které milujete, na vás budou čekat i po 17. hodině odpolední. Máme 16.58, nejvyšší čas předat slovo do redakce našemu Honzovi Gavelčíkovi. Já jsem Kiki Střelcová a přeju vám klidné středeční odpoledne.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Nákupní centrum Géčko.
6: Léto v Géčku může být pořádná jízda. Nakupte u nás od 1. do 31. července minimálně za 500 korun, získejte herní kartu a zapojte se do letní soutěže s DR Automobiles. Ve hře je auto na týden s plnou nádrží. Soutěžte s Géčkem a vyzkoušejte auto, které spojuje italský temperament a čínskou technologii. DR Automobiles.
5: Nákupní centrum Géčko.
7: Nehoda se stala v Ostravě na Horní ulici, bourala tady dvě osobní auta. V Ostravě pozor taky na Krmelinské ulici, i tady je bouračka. Stále jsou problémy na hlavním tahu z Bohumína do Karviné v Dolní Lutyni, kde se srazila dvě osobní vozidla. Dvě auta bourala taky v Karviné na třídě Osvobození a nehoda tří aut se řeší v Třinci na ulici Lidické.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Houbaři mají žně, v Kopřivnici vznikly nové sociální byty. Kandidáty na trenéra fotbalové reprezentace budeme znát do měsíce. Dobré odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Současné počasí přeje houbařům. Češi si v posledních dnech z lesů v celé republice nosili plné košíky různorodých druhů hub. Mezi nejčastější patřily lišky a muchomurky růžovky. Mykologové ale varují, že předpovídané vysoké teploty růstu hub ublíží.
8: Morava aktuálně.
7: V Kopřivnici přibyly další 4 byty zvláštního určení. Středisko sociálních služeb zvýšilo počet opravených bytových jednotek na 17. Více dodává mluvčí města Lucie Macháč.

0: V domě dříve známém jako dům s pečovatelskou službou je téměř 100 malometrážních bytových jednotek ve vlastnictví města. Ty jsou určeny zejména pro bydlení seniorů a tělesně handicapovaných občanů, jímž je v případě zájmu poskytována pečovatelská služba. Město chce všechny tyto byty postupně upravit tak, aby vyhovovaly současným potřebám nájemníků.
1: Zaměstnanci krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně mají větší komfort. Sloužit jim začala opravená zaměstnanecká ubytovna. V objektu nedaleko nemocnice je ve třech podlažích 22 garzonier a dva byty 2 plus KG.
2: Rádio Čas Sport.
1: Hledá se nový trenér fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda chce mít do měsíce vybrané kandidáty. Národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč, který dostane dvouletou smlouvu. A vypadá to, že zítra se opět můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by taky ve čtvrtek měla být polojasná až oblačná. Teploty se mají pohybovat v rozmezí od 20 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje středeční odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ještě druhá sloka. Já jsem chtěl víc.
4: I tohle se občas děje mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo. No.
3: Těšíme se na vás.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: úžasná pohodovka od Whitney Houston na rádiu Čas. Věřím, přišla všem takhle při středě odpolední vhod. Za chviličku už Marek Ztracený, no a taky se podíváme za zpěvákem Sebastianem a jeho krásnou partnerkou Andreou Bezděkovou. Ti svůj vztah teďka zase posunuli o něco dál na vyšší level, můžeme říct. A protože i tihle dva se teďka blízkli na červeném koberci v Karlových Varech na aktuálně probíhajícím filmovém festivalu, tak i na ten se mrkneme, respektive na dění ve městě během festivalových dnů. Tak zůstaňte s námi.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: defunto.
1: Jste s rádiem Čas, no a kdo máte rádi Sebastiana, tak jste určitě nadšení z informace, že zpěvák chystá nové album. Na konci minulého týdne taky zveřejnil nový song z chystané desky s názvem Tempo, no a ukázal veřejnosti, že s jeho přítelkyní modelkou Andreou Bezděkovou jsou si čím dál blíž. Videoklip totiž věnoval čistě jim dvěma. Andrea ta tam ukázala jako svoji dokonalou postavu. Musím teda opravdu před ní smeknout, že má figuru nádhernou. Každopádně jako takové nadšení nemůžu projevit ze vzhledu Sebastiana. Jo, přátelé, ten si představte, se nechal obarvit na takovou tu příšernou platinovou blond. Jo, za mě to teda fakt nevypadá vůbec dobře. Řekněte mi, proč to chlapi dělají. Pánové, prosím vás, neobarvujte se, jo, opravdu to nevypadá dobře, i když si myslíte, že vypadá. No, nicméně, my teďka tak jako krásně oslým můstkem skočíme ke kapele Miraj, protože údajně se v minulosti pánové Sebastian a Miraj jako právě kvůli André nějak jako hašteřili. No tak, už tady tu informaci raději nechme být a za chviličku posílám tuhletu kapelu.

0: zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
4: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
5: Přijeďte třeba na víkend.
4: Info a webkamera na www.

0: www.sak.hlučin.cz.
1: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete.
3: Život plyne dál,

0: Ladíte Rádio Čas, posloucháte hity, které milujete, máme krátce před 17:30 odpolední, středa 8. června. Ježišmarja, července! Vidíte to, přátelé, já normálně žiju pozadu. Já občas, pravda, se jako neorientuju v tom časoprostoru, no tak naštěstí jsem se chytla zavčas. Nicméně, my se teďka podíváme na zítřejší oblohu a za pár minut se podíváme do Karlových Varů, kde, jak víte, probíhá teďka filmový festival. Na červeném koberci se to blíží hvězdama, nádhernýma módníma kouskama, ale o tom mluvit nebudu. My se podíváme na ty ceny pro návštěvníky, kteří se třeba úplně na ten červený koberec nedostanou. No a já myslím, že vás to hodně překvapí. Tak užívejte hitů, které milujete, za chviličku Don Omar a nebo třeba Disturbed a já vám přeju pohodový poslech.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 20 do 25 stupňů. Na horách budou teploty od 14 do 18 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

Rádio Čas.

0: Kdo by nemiloval tuhletu úžasnou pohodovku od kapely Činasky na Rádiu Čas. No a my teďka pojďme mrknout na západ republiky. Karlovy Vary se v minulosti potýkaly s takovým jako nešvarem, že v době konání Mezinárodního filmového festivalu se s příjezdem tisíců návštěvníků zvyšovaly i ceny v tamních podnicích. No ale letos je tomu, přátelé, jinak. V uplynulých týdnech a dnech proběhlo porovnání cen a ejhle, zůstaly stejné. A za mě teda i celkem rozumné a nepřemrštěné. Na to, že je to lázeňské městečko. No a tak pro vaši představu, jo, malé pivo v Karlových Varech koupíte okolo 45 až 55 korun a třeba za takový smažák dáte v jedné tamní restauraci pouhých 139 kaček. No a i burgery tam mají za dnes už běžné ceny okolo 300 a třeba i takovou pochoutku, jako jsou kachní prsa s višňovou omáčkou, pořídíte za nějakých 370 korun. Takže kdo byste náhodou vyráželi ještě na poslední dny Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, tak se nemusíte bát, že byste přišli na hůl.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
4: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
5: Popel

0: Rádio Čas.
1: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová. Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
2: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
1: Protože si pořádně manžel vrznul.
3: Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
2: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
3: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
4: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Československá superstar již letos na podzim. No a na rádiu Čas příběh rozhodně končit nebude, co se týče dnešního středečního vysílání, protože za okamžik už štafetu přebírá Tom Michalík, který pro vás má připravený nový díl Filmtimeu, který se tentokrát ponese ve sportovním duchu. Kiki Střelcová vám přeje klidný zbytek středečního dne a těšit se na vás budu zase zítra. Teď už kolega Honza Gavelčík.
1: Léto patří zážitkům a na rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
2: Tento týden hrajeme o lístky na Hrady CZ, Sherlocka Holmesa, do Energylandie a kupu dalších.
1: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Nákupní centrum Géčko.
6: Léto v Géčku může být pořádná jízda. Nakupte u nás od 1. do 31. července minimálně za 500 korun, získejte herní kartu a zapojte se do letní soutěže z DR Automobiles. Ve hře je auto na týden s plnou nádrží. Soutěžte s Géčkem a vyzkoušejte auto, které spojuje italský temperament a čínskou technologii. DR Automobiles.
5: Nákupní centrum Géčko.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
8: Nehodaná zprávě teď zdrží v Ostravě. Na ulici Krmelínské bouralo osobní auto. Stále jsou problémy na hlavním tahu z Bohumína do Karviné. V Dolní Lutyni se srazila dvě osobní vozidla. Problémy jsou taky v Bzenci na Hodonínsku, na výjezdu na obec Strážnice. Tady je dopravní nehoda a s komplikacemi musíme počítat i v Brně v ulici Merhautově. Tady nefungují semafory.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: S povinnou registrací psů spěchat nemusíme. V Opavě začala sloužit nová cyklostezka. Fotbalista Kovařík bude i příští sezonu hrát za Bohemians 1905. Dobré odpoledne, u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Majitelé psů od července registrují své mazlíčky do centrální evidence. Registrace je povinná. Lidé ale nemusí mazlíčky zapsat i hned. Stačí to při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině.
9: Morava aktuálně.
8: Cyklistům se v Opavě otevřela opravená trasa. Město dokončilo rekonstrukci tří úseků cyklostezky číslo 55, která je součástí Slezské magistrály, a předloni v září ji poškodili povodně. Práce vyšly na více než 3,5 milionu korun. V Roždově pod Radoštěm vandalové v červnu opakovaně ničili veřejné osvětlení. Pachatelé vypáčili dvířka sloupů a vyšroubovali pojistky, takže zhasly celé ulice. Případ vyšetřuje policie a pachatelům hrozí vězení, jak nám řekla mluvčí města Adela Kousalová.
10: Rožnovská radnice upozorňuje, že některé z poškozených sloupů jsou zároveň vybaveny poplachovými sirénami, které jsou součástí systému varování obyvatel. Neoprávněnými zásahy tak mohlo dojít k ohrožení provozu veřejně prospěšných zařízení a pachatelům může hrozit postih.
8: Radnice taky vyzývá obyvatele, aby podezřelé chování poblíž svítilen nahlásili policii nebo strážníkům.
9: Rádio Čas, sport.
8: Fotbalista Jan Kovařík bude i v příští sezóně hrát za Bohemians 1905. 38letý hráč prodloužil smlouvu o rok. Kovaříka čeká z Bohemians 6. sezóna. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 20 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje středeční podvečer na Rádio Čas.
9: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je pláky, paťo, ať je ještě dva sloka. Já jsem chtěl víc.
12: I tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo, no.
11: Těšíme se na vás.
9: Radio Čas. Film time. Na Radio Čas.
13: Zdravím vás zase po týdnu a vítám u nového Film Timeu. Dnešní díl bude mít trošku sportovní nádech, přesněji řečeno fotbalový. V Kanadě, Americe a Mexiku stále probíhá mistrovství světa a v tuto chvíli se Mundial dostává do finální fáze. No a tak jsem si řekl, že tento Film Time budu věnovat právě filmům, které se točí kolem fotbalu.
14: Ježíš, Ludvo, ty jsi přišel vomot. No to jsi neviděl, to byl zápas, to není k vidění, člověče. Hele, to byl koncert, to byla filharmonie prostě. No hele, Jurkanin, no to je útok. Sparta má takovej útok teďko. No to. Ale to je světový, rozumíš? Ty by rozkopali Real Madrid, no prostě všecko. To si nežral. No, no. Hele, představ si, Ludvo, dlouhej pás od brány, rozumíš? Ale takovej, no, polovysoký. Hele, Andrej, rozumíš?
13: Tak ano. O fotbale byla zmínka i ve slavném filmu o rodině Homolkových, ale já vsadím na snímky, kde je fotbal hlavní téma. Čeká nás také něco českého, ale převážně to budou zahraniční počiny. A ne vždy se bude jednat o komedii. Třeba film, o kterém budu mluvit za chvíli, tak to je ryze drama. Co mám na mysli? Můžete zkusit tipovat. Já napovím, že se odehrává ve vězení, ale za chviličku se dozvíte více.
9: Film Time na Radio Čas.

0: Rádiu Čas.
1: V roce 1981 natočil John Huston film Escape to Victory. U nás ho můžete znát pod názvem Návrat k vítězství. Příběh, který se odehrává v zajateckém táboře pro spojenecká vojska. Nachází se mezi nimi několik bývalých vojáků, čehož si všimne jeden německý důstojník, rovněž bývalý hráč. A tak se domluví zápas mezi vězni a německými vojáky. Tým zajaců v tom vidí šanci na útěk. Ve filmu hrají třeba Michael Caine, Sylvester Stallone, Max von Sydow, ale v té době také excelentní fotbalisté, jako Bobby Moore, anebo především samotný Pelé.
2: You can get up here. Don't try and run through. Don't try and be a hero and get a goal yourself. That center I want up there and I want you to pass. Pass, always pass. Let the ball do the running for you. Don't try and run with it. You're in no condition to run for 90 minutes, I tell you. This especially applies to wingers. If you can't cross, don't run it through. Try and get a corner. A set piece works in our favor, which means that as they go and do this.
1: Možná to někomu zní až jako vtipný námět, jenže tohle vychází z pravdivé události. Takzvané utkání smrti odehráli během války ruští vězni proti výběru Luftwaffe. Vyhráli 5-1, ale pro některé to po utkání dopadlo tím nejhorším možným způsobem. No, u fotbalu a vězení vlastně zůstanu i v dalším filmu, ale tentokrát už to lehce odlehčíme.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: Fotbal za mřížemi. To je činnost, ke které tam může docházet, ale zároveň se tak jmenuje film z roku 2001. V originálním znění jej hledejte pod názvem Mean Machine. Jedná se o britský film, kde sledujeme fotbalistu Davina Meehana, který má vlastně všechno. Slávu, peníze, krásnou přítelkyni, jenže díky bouřlivé povaze putuje za mříže. A tam se dostane do svízelné situace. Nakonec má sestavit tým spoluvězňů, který bude hrát zápas proti dozorcům. A ať už dopadne utkání jakkoliv, určitě někoho naštve. Takže co s tím? V hlavní roli hraje Vinnie Jones, který byl vlastně před svou filmovou kariérou také profifotbalista, ale zároveň velký rapl a některé jeho eskapády jsou i na internetu k vidění dodnes, takže s tou ústřední postavou měl hodně společného.
2: What do you think? Bring the clipboard.
3: Five. Three. A generous one. Seven.
2: Seven?
3: You missed two.
1: Výtečnou menší roli tady má i Jason Statham. A pokud vám námět něco připomíná, no je to úplně v pořádku. Najdeme tady jistou podobnost s filmem Návrat vítězství, je to ve vězení, ale stoprocentní provázanost je tady na místě s komedií Trestná lavice. A to jak verze s Adamem Sandlerem z roku 2005, anebo s originálem, ve kterém hrál Burt Reynolds a který pochází z roku 1974. Ono to všechno vlastně stojí na stejné a podobné premise. Takže se můžeme bavit o tom, kdo, kde, kdy s čím přišel první, ale já vám raději doporučím pustit si film Fotbal za mřížemi.
0: Film Time na Rádiu Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
4: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: čas.
1: A jdeme na českou scénu, kde samozřejmě nemůžu vynechat Okresní Přebor. Seriál, který byl původně odmítnut, ale později ho pod svá křídla vzala jiná televize a dobře, že se tak stalo. Z Okresního Přeboru se stala kultovní podívaná a každý, kdo se někdy pohyboval kolem amatérského fotbalu, tak dá tvůrcům za pravdu. Ano, tyhle příběhy se skutečně dějí.
2: Tento perfektně kope. Říkal.
1: Mnoho lidí ale zapomíná na jednu věc. Ještě před Okresním Přeborem tady totiž bylo Kožené slunce. Televizní film z roku 2002, který natočil Karel Kachyňa. A jestli jste ho neviděli, tak to určitě dožeňte.
3: Uděláme v pohodě. Dám sám pět fíků. Pět fíků. Dáme bůra, dáme bůra.
1: Krásný příběh vesnického klubu, který bojuje o záchranu, aby nespadl do pralesní ligy. Film se mimochodem může pochlubit sympatickým obsazením. I tady namátkou hraje Ondřej Vetchý anebo David Novotný. Ale jestli byste přece jen potřebovali něco šílenějšího s fotbalovým nádechem, tak mám pro vás ještě jeden tipan. Více už za chvíli.
0: Film Time na Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Umět hrát fotbal, to je krásná věc, ale neumí to každý. A umět hrát fotbal ve stylu kung fu, tak to zvládne opravdu jen pár jedinců. V roce 2001 vznikla fakt ujetá komedie Shaolin Soccer. Za filmem stojí mimochodem tým, který o 3 roky později natočil legendární kung fu Melu. No a mele se to i tady na fotbalovém hřišti.
2: Vstaň! Vstávej! Zvedni se hned! Co to děláš?
3: Vždyť nás zabijou, co pak to nevidíš?
2: A co jsi čekal, piknik?
3: Ale oni podvádějí, to jim to jako dovolíš?
2: Ty jsi dohrál!
3: Jsi blázen!
1: Shaolin Soccer ve své době zaznamenal velký úspěch a stal se z toho obrovský hit hlavně na videu a DVD. Já si pamatuju, když jsem to viděl poprvé, přiznám se, zval jsem tenkrát smíchy a říkal jsem si, kde na to ti blázni chodí. Najdete tady odkazy na Bruce Leeho, na Matrix a třeba v italské verzi nadabovali hlavní postavy profi fotbalisté. Já si myslím, že dnešní fotbalový výběr byl velice pestrý. Měli jsme tady drama i komedie, takže si vyberte. No a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi pro dnešek rozloučit. Moc vám děkuji za váš čas, za poslech a příští týden si to určitě ve Film Timeu zopakujeme.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: 5 benefitů, 1 skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
9: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
10: Hity, které milujete.

0: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
1: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.

0: da Bruder klagt, ist ein Chipmunk, geht dir klar, ich da war aber quadrat.
1: Ještě dva sloka. Já jsem chtěl víc.
2: I tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo. No.
1: Těšíme se na vás.
3: Radio Čas.
4: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijďte zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz. Radio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Léto v Géčku může být pořádná jízda. Nakupte u nás od 1. do 31. července minimálně za 500 korun, získejte herní kartu a zapojte se do letní soutěže s DR Automobiles. Ve hře je auto na týden s plnou nádrží. Soutěžte s Géčkem a vyzkoušejte auto, které spojuje italský temperament a čínskou technologii. DR Automobiles.
1: Nákupní centrum Géčko.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
4: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ještě druhá sloka. Já jsem chtěl víc.
5: I tohle se občas děje mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo. No.
4: Těšíme se na vás.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Do

0: Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
1: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
0: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: ještě dva sloka. Já jsem chtěl víc.
1: I tohle se občas děje mezi 6. a 9. v Dobré ráno Moravo. No.
0: Těšíme se na vás.
2: Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Esta puede Clackers a chamou a Kitty Clack. Esta mama Clackers.
1: Ještě dva sloka. Já jsem chtěl víc.
2: I tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo. No.
1: Těšíme se na vás.

0: čas.
1: Hledá se žena, dobrá zpráva, může chtít víc než moje vzáva.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová. Přijdu kdekoliv, svléknu se kdekoliv, no to ne.
1: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
0: Protože udělali. Si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
1: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
0: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ještě druhá sloka. Já jsem chtěl víc.
1: I tohle se občas děje mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo. No.
0: Těšíme se na vás.
2: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: které milujete.
1: Mám prostě od pambička boky jako skříň, jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jím, ráda jím.
0: Ty, které milujete. Rádio Čas.
1: Mám prostě od

0: Radiočas.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.

Proklinete. Ty, které milujete. Rádio Čas.

0: talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
1: Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
2: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
1: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v vetrenkách v klidu.
2: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
1: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.